0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.

0: taky vláče. Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn rádio.
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.
3: Right, babe.
1: Fine.
6: Baby, I love it.
7: Hi, I'm Billie Kay.

udělám si hezký rán, plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu vpít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

0: praví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty.

0: skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.

0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
3: Instagram,
2: YouTube,
3: TikTok,
2: co je zrovna teď in. Fajn,
3: to nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn? Fajn Radio. Cześć.

první šestnáctka měla o 4 bary míň. Je to proto, že mi beat nedal čas na nic víc. Stejný je to, ale s naším časem, když se zamyslíš, řekni, kdo ti zajistí, že bude čas na víc dní. Teď je

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Jsme online.
12: Online.
11: Jsme na DAB+.
12: Jsme
11: v aplikaci Radia.cz.
12: Hot News.
13: Meta zavádí nový prémiový služby Facebook+, Instagram+ a WhatsApp+. Běžní verze aplikací zůstávají zdarma předplatitelé, ale získají přístup k exkluzivním funkcím a dalším vylepšení. Společnost zároveň připravuje i speciální balíčky pro firmy. Už tuhle neděli 31. května obsadí areál zámku Kačina americký auta, burácející motory a doprovodný program pro celou rodinu. Návštěvníky čekají soutěže nebo například vystoupení rozleskávaček. Děti do 15 let mají vstup zdarma a chybět nebude ani tombola nebo třeba jízda na koních. Olivia Rodrigo se vyjádřila ke kritice, kterou schytala za nošení baby doll šatů. V novém rozhovoru řekla, že jí přijde zvláštní, když lidem vadí právě zahalený outfity, zatímco mnohem odvážnější stage looky často nikdo neřeší. Podle Olivie je to důkaz toho, jak společnost stále sexualizuje mladé ženy.
14: Fajn.
15: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět.

0: Čeky zborci, krásné úterní ráno. Upozorňuji, že teďkon to bude hodně nerdský opener, ale tak jako každý Han Solo má svůj Millennium Falcon, my na těžký rána máme fajn. Ranní playlist, který nás poveze nad světelnou rychlostí. Playlist, který nás vytáhne i z té největší díry Karkunu a žádnej Sarlacc si na nás nepřijde. Ať vás provází síla. Zvlášť pokud jste včera neodpověděli na ten jeden mail, nebo jste neudělali ten jeden úkol na matiku. Chápu, obsat to radši teď ve škole, toť způsob náš. Bacha na temnou stranu, pokud vám šéf bude nabízet příplatek za přesčas, radši to zvažte. Wendy, dobré ráno i tobě.
1: Dobré ráno.
0: Co, jdem to odpálit?
1: Jdem na to.
0: Jdem na to. Coldplay, BTS, jejich My Universe. Hezký ráno, jdem na to.

0: Krásné úterní ráno, tohle to byl Shabu z jeho Born to Die, 11 minut po 6. hodině, no a pojďme začít dnešní Morning Boost velice, velice moudrem. Dámy a pánové, můj brácha se teďkon vrátil po dlouhý době jako z Ameriky, jo, přišel ke mně domů, že konečně jako spolu zahráme nějakou hru, vybrali jsme nějakou hru, kde jako hrajete za dva bráchy, mladší a starší, a musíte si jako navzájem pomáhat, abyste se jako dostali dál. Tak mi jako nadšený, jakože hra úplně pro nás, víš co, že prostě jsme to prožívali ještě, jak jsme hráli jako za ty bráchy, dlouho jsme se neviděli, tak uběhla první hodina, super. Úplně totálně super, totálně nás to bavilo. Bratrský pouto posíleno o 100%. Druhá hodina, bratrský pouto posíleno o 200%, jo? To znamená, že jsem mu snědl jeho jogurt z lednice a on mi jenom třikrát prostě bouchl do ramene. Ale pozor, nastala třetí hodina gameplaye. A schválně neříkám, co to je za hru, protože řeknu, jak to skončilo, jo? Normálně si představte, že postava toho staršího bráchy, za kterého jsem hrál, tak dostala vypínačku od nějakého jako blbýho pavouka a byl konec. Prostě po třech hodinách gameplaye jsem prostě, mi umřela postava a jako ta hra ještě donutila mýho bráchu, aby za tu jeho postavu mi vykopal hrob v té hře. Kamo, co to by, jaký magor tohle vytvořil? I my z toho měli reálný trauma, fakt jako extrém. Vem si, že se třeba rok nevidíš a pak ti hra řekne, že ti umřel brácha. Jako...
1: Moc to prožívá.
0: Silná depka. Ne, jako z toho jasně vyplývá, že pojďme se neradovat moc předčasně. Proč to nemohlo skončit třeba, nevím, že by objevili, já nevím, nightclub, nebo nevím, že by třeba došli do zoo, víš co, a tam si koupili zmrzku.
1: To ten nightclub je hrozně důležitý, jo. Super, že se ti to navídlo jako první v tvojí hlavě.
0: Tak bacha dneska, až se něco bude tvářit moc fajn. Dvakrát si to prověřte, až neskončíte jako já s bráchou. Naštěstí tohle to neplatí o našem playlistu tady na Fajnu. Ten je fajn pořád. Loj, její Red Eyes. Ještě dobré ráno. Morning.

Dáváte si úterní Morning Boost na fajnu 19 minut po 6. hodině. Ella Henderson, Switch Disco, jich Under the Sun. Playlist na fajnu pokračuje za malou kamžik s těma hlepačkama. Tohle se nám líbí, tohle máme rádi. Alesha Dixon. A její The Boy Does Nothing.

0: 57 teď pořídíš už za 8190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout, prostě Smarty.
1: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
6: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
7: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
6: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
8: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
11: My name is Somber.
12: What up, it's Kehlani.
13: Hey, it's Taylor Swift.
14: Back to the hits.
15: Right, babe.
16: Fine.

Mars. Jo, I just might not find you. 6:30 aktuální čas. Dámy a pánové, 3 random fakta i dnes. Takhle při úterý. Pojďme na to. 3 random fakta. 65% Američanů si myslí, že mají nadprůměrnou inteligenci. Což je teda značně víc, než je pravda. Ale když tak se stačí zeptat Američana, kde leží Afrika, většinou vám ukážou na slepou mapu někde tam, kde leží Afghánistán. Lidé s vyšším IQ mají tendenci mít silnější pouto se svými mazlíčky. Jo, chyba nikdy není u psa. Někdo je prostě buď jako línej naučit svého psa přivolání a někdo by si prostě radši změnil občanství na to americký. A nejmenší, jak to říct, mužský přirození měří pouze 9,652 mm. Tak to slyšíte. Pořád by mohlo být hůř. Pořád byste mohli být třeba Američan.

0: Damiano David, jeho Next Summer na Fajnu, 3:45. Dámy a pánové, pokud spíte stejně jako Wendy, tak si budem probouzet za malý okamžik s tímhletím. Je to tak, ani dnes nebude chybět Justin Bieber a jeho Beauty and Beat. Ale co taky nebude chybět, tak to je novinka u nás v playlistu, která zní následovně. Novinka s názvem Tied Up. Novinka, kterou má na svědomí Killit, taky Lauf. A my si dáme za mnou okamžik tady na Fajnu. Tak buďte u toho, u téhle ultra novinky. Hezký ráno. Morning Boost.
1: Fajn. Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoclinic k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoclinic 800 103 300. 800 103 300.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
2: Stres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yeso!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
10: Instagram,
11: YouTube,
10: TikTok,
11: co je zrovna teď in.
10: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.

0: Krásné dobré úterní ráno, tohle byl Khalid Tight Up, tady za pár minut 7:00 na fajnu.
1: Dámy a pánové, my si teď musíme promluvit o jiným interpretovi, respektive o interpretce. Možná vám říká něco jméno Eva Farná. Evu za měsíc čeká Eden, vás možná čeká Eden a při téhle příležitosti teď Eva sype jeden hit za druhým. Měli jsme tu Perpetuum Mobile, což teď ovládal totálně Spotify. No a teď tu máme něco, co zní takhle. Nechci víc jenom rozdechat to, co o někdo
0: píše. Já tě, frajer, jenom opravím trošku.
1: Opravuj.
0: Není to za měsíc. Už je to třeba za 11 dní.
1: Co je teď? On vlastně už není květen. Jo, dobrý. Chápu. Prostě 13. června, 14. června, 15. června.
0: 16.
1: Mm-hmm. OK. Každopádně, novinka, kterou Eva vyprodukovala s názvem Big Mac. Musím říct, že v pohod, za mě jako dobrý, jako jestli to uslyšíme všichni v Edenu, pak jako na těch velkých reprácích, cool.
0: Zní to fakt dobře, jako no. Tak, jde vidět, že Eva se umí přizpůsobit době.
1: Mega, mega. Mm. I tam má takový taky menší rapík, jako jo, jde dobře, jde na to dobře. Tak co určitě víme o nadcházejícím koncertu v Edenu? Bude to mega dobrý. Za druhý, že si to určitě každej užijem. A rozhodně, co víme, že nečekejme, že by Eva někdy měla spolupráci s Mekáčem.

0: La vita è troppo corta per mangiare male. Karlin Osteria. Fresh italská hospúdka, kde pasta není jen jídlo. Je to zážitek. Čerstvé suroviny, tradiční recepty. Karlin Osteria. Tvoje pauza, tvůj vibe.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
7: Sleduj nás na našich sociálních sítích.
8: Fajn. Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
9: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
10: Jsme online.
11: Online.
10: Jsme na DAB+.
11: Jsme v aplikaci Radia.cz.
10: Hot News.
12: Evropská komise udělila Temu pokutu v hodnotě 5 miliard korun. Podle Bruselu platforma dostatečně nebránila prodeji nelegálního a nebezpečného zboží a porušila tak pravidla evropského nařízení. Pro Temu jde zatím o největší problém na evropském trhu. Za druhým ročníkem soutěže Red Bull Ultimate Streamer stojí streamer Hiset, který společně s Red Bullem hledá nejuniverzálnějšího gaming streamera v Česku. Online část probíhá od 21. do 29. května na platformách, jako je třeba Twitch, odkud 6 nejúspěšnějších soutěžících zamíří až do finále. McKenna Grace oznámila nový single, který vyjde už 5. června a podle všeho nepůjde o žádnej happy popík, naopak spíš se vrací ke svýmu starému zápisníku v deníku a bude to dost deep. Kyberzločinci šíří nový internetový podvod, založený na falešném ověření Nejsem robot. Po kliknutí může uživat

0: důvěryhodný weby. Dva Belgičani uvízli ve výtahu a po jejich vyproštění vyšlo najevo, že jsou spojení s trestnou činností související s kradenými vozy. Policie u nich našla falešní doklady a další podezřelý předměty. Místo cesty domů tak oba zamířili rovnou do vazby. Americký rapér, módní ikona a podnikatel ASAP Rocky přiveze své tour přímo k nám do Prahy. V O2 aréně vystoupí už 4. října a fanouškům nabídne průřez dosavadní kariérou. Vstupenky zamíří do prodeje už 5. června, ale první předprodeje startují už dneska.
1: Fajn. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.

Ty krásu, tak musím uznat, že teďkon tady bylo víc informací než za celý 3 hodiny, co my tady jako z Vendy vyprodukujeme. Děkujeme Míše za zprávy, dobré ráno vám všem, úterý 7 hodin ráno, pokračuje Morning Bush na Fajnu. Před náma v playlistu třeba Zara Larsson, taky Nico Santos, no a za malý okamžik koukneme na další jednu hudební novinku spojenou s mistrovstvím světa ve fotbale. Tak u toho rozhodně buďte. Hezký ráno, vamos.

0: Rugel, její Pretty on Paper. Ve čtvrt na 8 tady na Fajnu. Dámy a pánové, už se to blíží. Už za pár dní začíná mistrovství světa ve fotbale. Historický šampionát, který budou poprvé pořádat tři země. Spojené státy, Kanada a Mexiko. Šampionát, kde budeme moct i my Češi fandit našim krajanům. Šampionát, který se možná po té hudební stránce zdal být ztracen. Naštěstí na scéně se objevil youtuber. Youtuber, který si říká I Show Speed. Youtuber, který má rád Ronalda, youtuber, který štěká na všechny lidi kolem, ale hudbu udělat umí. Dámy a pánové, jeho novej song k nadcházejícímu mistrovství světa. Ten zní následovně.
1: Let's play football.

0: A já musím říct, že to fakt zachránil. Fakt jakože to, co jsme měli jako poslouchat na stadionech, teda jakože ne my úplně, ale co tam mělo jako hrát, kromě teda Shakiry, bylo teda fakt něco, kvůli čemu bych si ten lístek rozhodně nekoupil. Ale tohle to podle mě celý zachraňuje. Přece jenom už to jednou dokázal. Před 4 lety, ano, přesně při téhle příležitosti vydal song ke světovému šampionátu. Teď jde tou podobnou cestou a daří se mu to. Normálně hledil hlasu, aby tohle to byl oficiální song pro mistrovství světa. Co vy na to? Dali byste to jako oficiální song pro mistrovství světa? Co ty, Wendy?
1: Za mě je to hrozně catchy.
0: Je to
1: ale
0: potáně.
1: Asi se nemůžu přenést přes to, kdo to udělal.
0: Proč?
1: Já nemám ráda iShow Speeda.
0: Ty nemáš ráda iShow Speeda.
1: Nemám ráda iShow Speeda.
0: A co kdyby to třeba, nevím, kdyby místo iShow Speeda udělal song, já nevím, třeba tenhle ten.

Já vím, že to posloucháš. No tak jo, to jsme vám jenom chtěli říct, tady tu novinku. My pojďme na to, co je u nás v playlistu. A to je Macklemore, Ryan Lewis, Ich Thrift Shop. Hezký ráno. Morning

0: Morning Wooster, to byl Macklemore.
1: Byl to Macklemore. Já to neumím říct ani špatně.
0: Já, no tak to řekni dobře.
1: Macklemore.
0: Macklemore,
1: Ryan no. Lewis. Thrift Shop. Lehký.
0: Tak bejt, je ráno.
1: Jo, já nic
0: ráno,
1: neříkám, jo? Nic neříkám. Je, neříkám, 21 po 7 hodin, ok, to je omluvitelný. Dámy a pánové, pojďme se probouzet, ať nedopadneme jako Wendy.
0: A dost.
1: A od této příležitosti je tady Iva Max, Spotify. Já ale Wendy vím, co by ti mohlo jako udělat radost, co by tě mohlo probrat.
0: No.
1: Tohle, určitě tohle.

0: normálně dělat to? Kdyby jsi mohl dělat takovýho toho backup zpěváka pro Evu.
1: Jo, já budu na jedenu právě.
0: Jo, budeš? Budeš jako tam právě? Evou. Ok, ok, no. Nice.
1: Budu tam mít takový svůj
0: bylo
1: mikrofon.
0: Bylo by ti škoda, kdybys tam nebyl, no.
1: Jo, a právě kdyby se jako někomu začne jako třeba něco, když se tam někomu něco nebude líbit, tak já budu ten, na koho budu moc hodit ty rajčata třeba. Takový jako terč. Co bych pro Evu neudělal. Eva Farná i Perpetuum Mobile, žamle okamžik na Fajnu. Dobré ráno všem. Morning Boost. Fajn.
2: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na
5: firmanazážitky.cz.
7: Atención, señoras y señores!
8: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
7: Un, dos, tres!
8: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
7: La Tropical!
8: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
7: Awarashar!
9: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
11: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.

0: Ava Max, její Spotify Knafajnu. 7:30 aktuální čas, dobré ráno všem. Dámy a pánové, v Německu vyzkoušeli 4denní pracovní týden. V Německu byli vždycky jinde, ale až 70% firem v tom chce pokračovat. Ne asi.
1: Bylo to momentálně půl roku, co to zkoušeli a zjistili, že ty lidi jsou úplně stejně produktivní. Možná i víc, protože věděli, že za ty 4 dny toho musí stihnout víc, ale jakoby za vidinou toho, že mají 3 dny volno.
0: No právě, to mi přijde jako hezký, víš, jakože to, jako hezky vyrovnaný. 4 dny do práce, 3 dny volno, 4 dny do práce, 3 dny volno a furt takhle do kolačka.
1: Mně to připadá lepší, no.
0: Jako 100%, ale zase si říkám, že jako... Že se to nehodí úplně všude, víš? Že třeba jako v nějakém skladu budeš mít 4 dny na to, abys jako stihla práci, která je na 5. Kamo, já jsem jako dělal ve skladu, jo? A vím, že to je extra hrot. Běda, jestli tvoje jméno svítí jako na tabuli červeně. Mě dali normálně první den ve skladu do mrazáku. Abych dělal na mrazáku.
1: Ne.
0: A teď si no to je zase dobrý, 4 dny, jako nemusíš tam být pak 5 dnů. To je zase dobrý, ok, beru zpátky.
1: Tak se rozhodně, ale už.
0: Je to dobrý i není to dobrý, já nevím, jakože já bych bral 4denní pracovní týden.
1: Víš co, zase, jakoby, když máš 4denní pracovní týden, tak zase z toho skladu toho nemusíš brát tolik, protože zase bude víkend, víš, jako na 3 dny. Záleží, no, jak to ta firma má jako rozhozený, no.
0: Jak to nakonec jako nastaví asi, ale jako vidí na to, že máš 3 dny volná, to není špatný.
1: Ale takže jakoby já bych se za to postavila, já si myslím, že dneska každý šéfovi můžeme argumentovat, máme pádný argumenty, které jsou funkční a jsou podložený.
0: Ano.
1: Takže 4 pracovní dny, hele.
0: Ano, dámy a pánové, souhlasíte s náma, chtěli byste 4denní pracovní týden, pojďte nám dát vědět, čím víc nás bude, tím pak máme jako víc jako nabito. Jo?
1: Si připadáme, jako kdybychom tady dělali nějakou sektu.
0: No, tak jako, proč ne, viď? Fajn sekta. Každý ráno.

0: Alessia Karaj, Scars to Your Beautiful, na fajnu, minutu před 7:45. Dáváte si morning boost, kde je vedlejší to, co říkáme, a naopak je důležitý a podstatný to, co hrajeme. Hrát budeme dál, třeba tohle. Totální petelice, na to se probudit. Robin Schulz, Sigala, Zoe Wies, jejich AM to PM. A s tímhle to zdaleka nekončí, protože tady bude třeba Tiffany Harris. Ty kokos! Samý pozitivní vibrace. Vendy, proč se mračíš zase?
1: Já se nemračím, já se směju tomu názvu.
0: Vertigo?
1: Vertigo. Dojde ti to, nebo ti to nedojde?
0: Ne, nedojde.
1: Jo, ty už nehraješ CS-ko, že? Vertigo je mapa.
0: Takže to mi přijde vtipný, že někdo pojmenoval písničku po CS-ko Go
1: Mapy. Ono to není jako po té mapě, ale vlastně se to jmenuje stejně, chápeš? Jakože, nech mě bejt.
0: Ty vole. Se potřebuješ jít léčit zase. Kámo, kolik si tam máš hodin nahranej?
1: Já moc ne, jenom 700.
0: Jenom 700? Lidi, jenom 700 hodin.
1: Tak jsou lidi, kteří tam mají 5000.
0: Já mám 40 na CS-ku. Myslím, že to stačí.
1: Ale to proto, že jsi neměl dobrý počítač. Kdyby jsi měl dobrý počítač, tak to paříš se mnou.
0: Je fakt, že jsem to hrál ještě snad na mobilu. Kdyby to teda šlo. Každopádně další zonky za malou okamžik na playlistu. My vám přejeme krásný dobrý ráno. A pokud budete hrát na počítači stejně jako Wendy, tak si dejte třeba, nevím, chvilku jako pauzičku. Ať vám nepřipomínají každý song v playlistu nějakou CS-ko mapu nebo cokoliv jiného.
1: Jo, protože to je každý song. Je to jeden song.
0: Teď tady mluvíme furt o CS-ku, mi přijde každý ráno.
1: To vždycky ty, ale přijdeš.
0: Mě to připomíná CS-ko mapu.
1: Ne, ale tohle jsem řekla dnes. Ty vůbec.
0: Pokračujeme, my se zase pohádáme. Morning Boost.
2: Fajn. Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Heroes Gate 30.

0: 33. Na zápase jsme? Under Armour makes you better. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
2: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
7: Instagram,
8: YouTube,
7: TikTok,
8: co je zrovna teď in. Fine Radio.
7: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
9: Sociálních sítí.
8: Jsme Fine.

0: Tiffany Arishi, Vertigo, ano, tenhle song je přesně pojmenovaný podle Wendy po mapě z CSK. 6 minut před 8 hodinou, co pak zase krutit oči?
1: To není podle CSK, jenom říkám, že to má stejný název jako mapa v CSK, stačí tečka.
0: Dobré ráno všem, dáváte si morning buzz na fajnu. Dámy a pánové, pokud dneska budete chtít do něčeho investovat a investujete velmi špatně, tak nestrácejte hlavu, mohlo by být pořád hůř. Já tady mám totiž několik velice špatných investicích, na který se ikon pojďme podívat. Jo? Třeba takový spoluzakladatel Apple prodal svůj 10% podíl za $800. To bolí.
1: Jej.
0: To bolí, to bolí. Nebo tady mám týpka, který za 2 pici zaplatil 10 000 bitcoinů.
1: Cože?
0: 10 000 bitcoinů za 2 pici. Dneska by, že jo, měli prostě hodnotu víc než třeba $1 miliardu. Kolik 10 000 bitcoin. To bolí.
1: To hodně bolí.
0: To byla nejdražší pizza v jeho životě.
1: No to určitě.
0: Pak tady máme třeba, že Yahoo odmítlo koupit Google za $1 milion. A že jo, dneska víme, jak je Google totálně velký a je úplně všude. Dneska má Google hodnotu asi 100 miliard, takže extrém, extrém. Vendy, ty máš nějakou takovouhle svoji špatnou investici, kterou jsi kdy provedla? Třeba do toho CSK?
1: Já nebudu mluvit. Já odmítám vypovídat bez právníka, neřeknu ani slovo.
0: takže ne? Jiná hra, třeba Fortnite.
1: Do Fortniteu nedám. To nemůžeš potom prodat, to není investice.
0: Co LOLko?
1: Nehraju LOLko.
0: Dobře. Hele, tak třeba moje nejhorší investice byla asi, když jsem kamarádovi půjčil 500 do pátku.
1: Ne.
0: Na kebab, pozor. Ne. Nejenže myslím byl, že mi teda příště kebab jako koupí, nekoupil samozřejmě. Ale aspoň mi vrátil těch 500 do pátku. 500 do pátku, rok po pátku, kdy mi je měl vrátit 500 do pátku, ale vrátil to. Dámy a pánové, Chainsmokers, Emily Warren, jejich Paris. Hezký ráno.

0: Nenechte si ujít výprodej Věsku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Věsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit hodně.
3: Řešení je Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
3: Řešení je Acema.
2: A co když potřebuju 20 milionů?
3: Řešení je Acema.
2: A 30?
3: Acema.
2: A 40?
3: Acema.
2: A 50?
3: Acema. Jde to i bez banky.
2: Hele, nezaseko ses?
3: Ne.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
0: Instagram, YouTube, TikTok, jsme všude. Hledej Fine a sleduj nás. Fine. Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
6: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
7: Jsme online.
8: Online.
7: Jsme na DAB+.
8: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
9: Síť Traffic testuje nový systém, který pomocí AI dokáže odhadnout věk zákazníků při nákupu alkoholu nebo tabákových výrobků. Technologie zatím funguje ve 2 pražských pobočkách a má pomoct obsluze s rychlejší kontrolou plnoletosti. Podle průzkumu se stáváme nejvíce nezadanou generací moderní historie. Téměř polovina z nás žije bez partnera a hlavně se seznamování plnohodnotně vyhýbáme. Data navíc ukazují, že výrazně přibylo mladých mužů, kteří během dospívání neměli žádný romantický vztah. Společnost HBO potvrdila, že po 3. sérii už žádná další nevznikne. Po dlouhém čekání a spoustě spekulací tak seriál dostane svůj finální závěr. A celý tohle se týká oblíbeného seriálu Euforie.
10: Fine. Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.

Dobré ráno všem s 8 hodinou. Pokračuje Morning Bus na Fajnu. Jdem se probouzet a půjdem na to velmi chytře, protože před náma v playlistu například novinka, kterou má na svědomí Benny Cristo, taky kapela Billy Barman, jejich Sabotáž, by the way, kluci tady včera u nás byli ve studiu, a nebo taky Lady Gaga, Bad Romance. Hezký ráno všem, jdem na to.

0: Armán, taky Benny Kristo, jejich Sabotáž na Fajnu, 11 minut po 8 hodině, kde už vám potřeba v kině jít na záchod nebude už nikdy sabotovat film, tak to jsou švédská kina.
1: Proč? To bylo Švýcarsko, teď je to Švédsko. Jsou to totiž, nebo takhle, když máte plný močový měchýř a koukáte na film, tak nechcete od toho filmu jít pryč. Ne. Nechcete prostě, chcete to vydržet. No a tyhle ti lidi už nemusí, Švýcaři a Švédové, oni prostě můžou jít na záchod, kde jim ten film hraje.
2: A proč?
1: No, aby o to nepřišli.
2: Takže, počkej, já se nechytám teď.
1: Takže ty normálně odejdeš z toho sálu, protože ano, potřebuješ nutně na záchod, ale seš v polovině filmu. Dojdeš na ten záchod, kde ti ten film pokračuje.
2: To je vo. Počkej, ale co ta mezichůze na ten záchod? To mě jsou teď.
1: To potom musíš běžet.
2: To nejspíš budu potřebovat potom, co jako v půlce, jako budu to držet do půlky. No hustý, jakože to by bylo docela dobrý mít to tady v Česku. Jen teda vím, asi předpokládám, že bychom to my Češi dokázali lehce zneužít.
1: Ne, o čem to mluvíš?
2: Ne, třeba ne. Jít jako na takový jako jeden film, koupit si jednu vstupenku, ten jeden film třeba skončí a pak třeba nevím, že jít na velkou.
1: No.
2: A být tam třeba na druhý film?
1: Hej, ale tak nemusíme to říkat takhle nahlas, ne? Prostě máme nějaký tyko trávící potíže zrovna, no? Na hodinu a půl další.
2: Na dvě. Až bude Avatar, tak se budou hodně divit ty pracovníci. Co dělá tak ten člověk 4 hodiny na záchodě?
1: Nechcete zavolat sanitku? Ne, ne, ne, dobrý.
2: Dobrý, já to zvládnu.
1: Já to zvládám, nechte mě.
2: Já sám. No tak pokud nějaký majitel kina tady třeba nějakýho to slyší, podle mě tady to je skvělá příležitost, jak vydělat ještě víc peněz.
1: Vlastně. Vstupenky na záchod.
2: To bude takový to VIP záchod. No tak jo, tak možná čas se inspirovat, my pojďme dál do našeho playlistu, před náma Kato Johnny, Trend the Lights Off, anebo už teďko Rudimental, Kill It, jejich All I Know. Ještě ráno. Morning.

0: song, který díky TikToku byl vzkříšen z mrtvých. Kato Johnny, Turn the Lights Off na Fajnu. 19 minut po 8 hodině, samozřejmě další songy na Fajnu pokračujou a bude tu třeba tohle. Novinka, na kterou jsme už možná mnozí zvyklí, Sony Folder a Chris Schleich, My Loving. Ale taky tady máme něco, na co možná někteří úplně na Fajnu nejsme zvyklí, ale rychle si zvyknem. Maroon 5, Christina Aguilera. A jejich Moves Like Jagger. Absolutní petelice, takhle na ráno. Milujem to. Dobrý, tak to už bychom skoro měli celý song. Tak celý song za malou kamžik na Fajnu, pak si řekneme, jak vydělat víc peněz. To se hodí. Morning Boost.
1: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3,500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
3: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník,
5: malíř,
4: topenář,
5: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno

0: vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpraguerun.cz.
1: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
2: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
1: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
2: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
4: Senkor.
5: Back to the hits.

0: Trošku toho country po ránu, Šabu z jeho Barsung na Fajnu, 8:30 aktuální čas. Pojďme si říct, jak vydělat víc peněz. Jistá firma teď hledá dobrovolníky, co se budou samo uspokojovat za peníze v rámci výzkumu. Co víc chtít? Proč to dělat zadarmo, když za to můžeme mít peníze, že jo? Výhoda je v tom, že nemusíte zakládat účet na OnlyFansu. Ne, pozor, já teď jako budu citovat, jo, co tady je napsaný. Startup Joy AI hledá 10 konzultantů, kteří se budou věnovat vlastní intimitě. Zaplatí jim za to v přepočtu 40 000 korun. Náplní práce je testování funkce pro řízené uspokojování s využitím hlasu umělé inteligence. Firma se věnuje testování vlivu AI na spánek, hladinu stresu a náladu uživatelů. Projekt má dle vyjádření společnosti sloužit k vylepšení funkcí v oblasti digitální intimity. Co je digitální intimita? Co si pod tím mám představit?
1: No asi, že to AI se tě nějak přizpůsobí. Že to vyčte, co máš rád.
0: Jako, že mi bude můj iPhone šuška do ouška nějaký prasání.
1: Třeba.
0: Wendy, co brala bys to? Šla bys jako takhle na konkurs?
1: Za 40 tisíc.
0: Je to pro dobro vědy. Je to pro dobro vědy, Wendy.
1: Spíš ne.
0: Ty se to pokazíš, tak mu stranu pokazíš.
1: Tak promiň, mám ti říct ano.
0: Jo.
1: Tak jo, šla bych do toho.
0: Yes. Tak můžeme spolu.
1: Ne.
0: Ne, už vůbec ne. A je za milion.

0: Jimmy, Nihopečka, Vůna, Fajnu, 4 minuty před 8:45, dámy a pánové, je to tady. Rapová legenda přijede do Prahy. A$AP Rocky. Ano, ten, co chodí s Rihanou, tak A$AP Rocky bude mít koncert v Praze. Jeho Don't Be Dump World Tour. 4.10. Tady, v Pražské O2 aréně. Předprodej lístku startuje 5.6. Takže nebuďte hloupí, jak by řekl A$AP, a buďte ready, protože to podle mě rychle zmizí. Co, Wendy, půjdeme spolu?
1: Já ho neposlouchám.
0: Já jsem totiž Wendy řekl, ona se mě ptala, jestli si může jít teďkon lehnout, jo? Jestli ji budu potřebovat k tomuhle vstupu. Ale když seš v práci, tak se neleží, Wendy.
1: Ale ne, někteří lidi normálně v práci leží.
0: Možná v nemocnici. No to je jedno, hele, kde rozhodně se ležet nebude, tak to je právě na tomhletom mega koncertu, který právě bude 4.10. Takže buďte ready 5.6., protože to startuje předprodej. Ulovte si svůj lístek na A$APa. Pokračujeme dál, za chvilku vyzdejem si píšen Hany. Morning Boost.
2: Zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím, ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bistra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
6: La vita è troppo corta per mangiare male. Carlin Osteria. Fresh italská hospůdka, kde pasta není jen jídlo. Je to zážitek. Čerstvé suroviny, tradiční recepty. Carlin Osteria. Tvoje pauza, tvůj vibe.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
8: Senkor.
9: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
10: www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
12: Instagram,
11: YouTube,
12: TikTok,
11: co je zrovna teď in. Fajn.
12: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
11: Jsme fajn. Fajn Radio.
13: My name is Somber.
14: What up, it's Kehlani.
15: Hey, it's Taylor Swift.
16: Back to the hits.
17: Right, babe.
12: Fine.

0: Danny Hudson je za jeho cestou za láskou, my jsme na naší trase za prací, super. Danny Hudson jeho On My Way na fajnu, 8 minut před 9 hodinou, znamená to pouze jedno jediné, to, že Morning Boost je pro dnešek u konce. Dneska to bylo naprosto epický, nejenže tady ten playlist, co tady hrál, byl absolutně jako geniální, fakt jako bangry jsme pouštěli, ale taky jsme si řekli spousta důležitých věcí, třeba že jistá firma hledá dobrovolníky, co se budou sami uspokojovat za peníze v rámci nějakého vědeckého výzkumu. To je
1: a
0: super.
1: A to tady zkouší, jestli slyšíte do pozadí, ta je z toho nadšená. Poslala si přihlášku, jenom to ještě nepřiznala. Ne, já jsem chtěla zkusit, protože když já startuju hodinu, tak mi do toho děláte různý zvuky a loktáte mě, tak jsem vám chtěla udělat to stejný.
0: Jsi hodná.
1: Jo, tak.
2: Jsi tak milá.
0: Je to dobrý. Je dobrý, budu ti to dělat dál, protože evidentně je to fakt super. To houkání teda, nic jiného. Tak se mějte krásně a zase zítra od 6 do 9.
1: Ahoj.
0: Čekis.
3: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.
4: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost.

0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz. Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
2: Kup kávu a zachraň Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej, tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Jsme online.
10: Online.
9: Jsme na DAB+.
10: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
11: Minuta po 9:00, než odstartujeme Music Boost, dáme si s Míšou zprávy.
12: Slovensko představilo novou interaktivní mapu, která shromažďuje hlášení o výskytu medvědů po celé zemi. Lidé si tak mohou před cestou do přírody ověřit, kde byla šelma v poslední době spatřena nebo kdy došlo ke kontaktu s člověkem. Na jednom z monitorovaných míst bylo zaznamenáno hned 5 medvědů najednou. Mapa má pomoci zvýšení bezpečnosti turistů a i místních obyvatel. Majitel makového pole na Hodonínsku v něm vytvořil velký srdce, který přitahuje fotografy a i kolemjdoucí z velkého a širokého okolí. Originální motiv se rychle šíří i na sockách a stal se jednou z nejfotografovanějších atrakcí v regionu. Pam Rabbit veze svou dosud největší koncertní show do 5 českých měst. Můžete se těšit na kapelu, tanečníky a velkou vizuální produkci a atmosféru, která s sebou nese obrovskou show, která se prostě nezapomíná. Fajn.
11: Opatrně valašské klobouky hlásí v ulici Smetanová 2 havarovaná vozidla. Bouralo se i v Praze v ulici 5. května. Tady 3 havarovaná vozidla, neprůjezdný střední jízdní pruh, tak počítejte se zdržením. No a silnice 9 u obce Nový Bor, okres Česká Lípa, tak i tady bohužel srážka. Tak opatrně, pomalu a nikam nechvátat.
13: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
14: Fajn. Music Boost.
15: Music Boost.
16: Music Boost.
17: Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1.
14: Fajn.
11: Dobrý ráno, dobrý den. Až dneska jsem si prosím vás uvědomila, jak jsou lidi po ránu fakt nebezpeční, nebo aspoň teda v těch velkých městech, protože aby byli včas někde jako v práci, tak skáčou skoro sotva jako pod tramvaje, je to jako šílený. Opravdu jsme jako společnost jako po ránu fakt jako katastrofálně nebezpeční vůči sami sobě. Takže prosím vás opatrně, já vím, včera byl den dětí, ale dneska není. To znamená, dneska buďme zase dospělými a trošku opatrně, jo. Startuje nám dnešní Music Bus, 4 společné hodinky. Pode mnou můžete slyšet ještě moje kolegy. No, to je vždycky sranda v práci. A my si dáme 5 songů na dnešní dopolední rozjezd.
14: Fajn. Neposlouchej tenhle song moc na hlas.
18: Než by si mohli myslet, že máš vkus.
11: Startuje nám to Hozier, jeho Nobody Soldier. Tak jo, hezký úterý, dobrou náladu a poslouchejte Fajn.

0: Uzavíráme dnešní úterní Gimme 5 na Fajnu, 5 songů na rože, tohle je Mac George, jeho Barcelona. Včera jsme slavili Den dětí. Všude byly různé akce, různé slevy a já doufám, že jste si to všichni užili po svým, ale dnes prosím vás zpátky do dospělosti. Já vím, trošku to bolí, ale musíme to zvládnout. Každý den většinou něco slavíme, jo. Pojďme si uvědomit, že máme několik mezinárodních dnů, taky takový ty různý světový dny úplně všeho možného, od, já nevím, pěny do koupele, přes všechny barvy až po všechny pokrmy světa. Jo, každý den je prostě světový den něčeho. Až je to jako možná někdy traplý, jo. Málo kdy se vlastně stane, že se nic neděje. Dalo by se říct, že je to možná takřka nemožný. A já vám právě chci říct, že dneska se nic speciálního neslaví. Ha, a možná to je na tom úplně to nejlepší, protože najít opravdu jakoby den v roce, kdy nenajdete žádnou zmínku ničeho speciálního, je fakt těžký. Jsou to možná 2-3 dny maximálně a jeden z nich máme dneska. A o to je to podle mě speciálnější, že dneska nic speciálního není. Já si myslím, že to je právě to nejlepší, co všichni chceme. Takže dneska, dámy a pánové, se nic neslaví. Díky bohu. Za chvilku Sombr, jeho Homewrecker. Takhle to zní a takhle to bude znít za chvilku. Na Fajnu.
1: Máš to v sobě?

0: peněženě.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3,5 tisíce. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Jde.

0: nejsladší jahody.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
2: Senkor.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

Alexander Burky, Bad Boy, tohle jsou 3 minutky po půl desátý na Fajnu. Někdy se vyplatí si připlatit, takové české nepsané pravidlo. Jestli jste si na Temu objednali plyšáka za 12 korun, který prosím vás umí svítit, zpívat, vařit guláš a zároveň funguje jako powerbanka, možná je na čase zkontrolovat, jestli náhodou nesvítí třeba až moc, jo? Česká obchodní inspekce udělila Temu milionovou pokutu za prodej hraček s nadlimitním množstvím škodlivých látek. A je. Takže pokud vaše dítě po rozbalení dárku začalo zářit ve tmě, myslím si, že to není prémiová funkce.

0: Man, jeho Glide. Takhle si to tady hezky vibujeme na fajnou. 2 minutky do 9:45. Jestli teď náhodou trčíte v nějaký koloně, nebo třeba teprve budete trčet, nebo prostě určitě všichni známe to, jaký pocit máme, když sakra sedíme v tom autě, ještě takhle v horku, ještě se nám třeba rozbije ta klimatizace a najednou máme být v koloně. Představte si, že Itálie na tom normálně vyzrála takovým způsobem, že v té koloně budete chtít bejt. V té Itálii, jo, za dlouhý čekání v kolonách na dálnici, totiž budou řidiči dostávat peníze. Je to úplně poprvé, kdy vlastně někdo uznal, že stání v koloně není jenom turistická atrakce a mně se to líbí. Já si myslím, že si to prostě ten řidič zaslouží. Jo, přijede někam pozdě, nebo je to celkově taková nepříjemná situace, takže prostě dostat za to peníze, to je jiný čekání. Samozřejmě platí to zatím jenom pro Itálii, ale třeba se Česká republika začne pomalu, ale jistě inspirovat. Music Boost.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
3: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
2: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
3: Co si vezmu na sebe?
2: Zalando.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na
5: Firma na zážitky
2: CZ.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
8: Senkor.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
12: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginarium. Arena pak naplno vypukne 9. června. A to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
13: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
14: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
15: Řešení je úvěr od ACEMA.
14: Ale já potřebuju půjčit hodně.
15: Řešení je ACEMA.
14: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
15: Řešení je ACEMA.
14: A co když potřebuju 20 milionů?
15: Řešení je ACEMA.
14: A 30?
15: ACEMA.
14: A 40?
15: ACEMA.
14: A 50?
15: ACEMA. Jde to i bez banky.
14: Hele, nezaseko ses?
15: Ne.
16: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
17: Instagram.
16: YouTube.
17: TikTok.
16: Co je zrovna teď in.
17: Fajn.
16: To nejzajímavější ze sociálních sítí. Jsme fajn. Fajn Radio.
17: CZ.
6: This is Bruno Mars.
8: I'm Lily Greenstein.
17: It's Sabrina Carpenter.
18: Music.
19: Fine.

0: Sheen, jeho Wonderful Life. Tohle jsou 3 minutky do 10. na Fajnu. Mám pro fanoušky seriálu Euforie takovou trošku špatnou zprávu. HBO oficiálně potvrdilo, že seriál Euforie skončí 3. sérií, která právě teď finišuje. Pokračování v podobě 4. řady nakonec nevznikne. Ono se o tom dlouho diskutovalo, ale nakonec prostě tvůrce Sam Levinson uvedl, že ten příběh asi nabil jako nějakému závěru a 3. série je podle něj prostě definitivní konec celé show. Já jsem koukala na sociálních sítích, že fanoušci se s tím nemůžou jako smířit, že chtějí tu 4. řadu, že se podepisují o nějaký petice či co. Ale možná se mnou budete souhlasit, když řeknu, že umět skončit včas je dneska fakt jako výjimečný. Pokud se podívám na některý jiný třeba seriály nebo filmy, který mají pak zbytečně prostě vícero pokračování a nakonec to pokračování není prostě takový jako ty první díly, tak to pak jakoby kazí celý ten vibe jakoby všech jako sérií, všech těch filmů. To znamená skončit včas mi přijde naopak, naprosto v pořádku. A já to kvituju.
1: Jo, bude to bolet. Ale bude to znít skvěle. Music Boost. Fajn.

0: silnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máme pod palcem celou Prahu. Neztrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista. Yeah.

0: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
1: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
2: Jsme online. Jsme na DAB+.
3: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
0: Hot news. Padla třetí minuta po desátý hodině, no a ve studiu je Míša.
4: Kyberzločinci šíří novej internetový podvod, založený na falešném ověření Nejsem robot. Po kliknutí může uživatel

0: objeví mimo důvěryhodný weby. Dva Belgičani uvízli ve výtahu a po jejich vyproštění vyšlo najevo, že jsou spojení s trestnou činností související s kradenými vozy. Policie u nich našla falešní doklady a další podezřelý předměty. Místo cesty domů tak oba zamířili rovnou do vazby. Americký rapper, módní ikona a podnikatel ASAP Rocky přiveze své tour přímo k nám do Prahy. V O2 aréně vystoupí už 4. října a fanouškům nabídne průřez dosavadní kariérou. Vstupenky zamíří do prodeje už 5. června, ale první předprodeje startují už dneska.
1: Fine. D46, 34. kilometr, trasa Vyškov-Olomouc, tady je prosím vás neprůjezdný levý jízdní pruh. Opatrně taky v Praze Bubenický tunel hlásí nehodu a taky neprůjezdný pravý jízdní pruh. No a ulice Rapotínská v obci Vikýřovice, okres Šumperk, tak tady dvě havarovná vozidla.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz
3: Music Boost.

Když lítáte na dovolenou, potřebujete mít před odletem nebo třeba na samotné palubě letadla alkohol? Jestli ano, tak letos pojedete autem maximálně do Chorvatska a já vám za chvilku vysvětlím, proč tomu tak bude. Samozřejmě nás čeká taky lubrika, no a pokračujeme s playlistem. Teď už Calvin Harris, taky Ellie Goulding, její I Need Your Love. Music Boost.

Lady Gaga, její Dead Dance. Tohle je dnešní úterní Music Bus na Fajnu. No tak kam pak letos na dovolenou? Co? Řecko, Turecko, Itálie, nebo no kam? Co hezky si zbalit kufry, vzít si pás a šup na letiště, dát si pivo a do čeho může začít? No a právě bez toho piva. Jo, v tom je ten problém. Společnost Ryanair přišla s revolučním návrhem a to zní takto. Na letišti maximálně 2 alkoholické nápoje na jednu osobu. Oh, jenom 2, jo. Už úplně vidím ty vaše výrazy, jakože, ach jo, jenom 2 piva. Podle Ryanairu přibývá opilých pasažerů natolik, že letušky by pomalu nepotřebovaly bezpečnostní školení, ale nějaký kurz vyhazovače z diskotéky. Což jako já uznávám, že nějaká jako opilost, opilectví nepatří na letiště, do letadla už vůbec, prostě žádný takový. Ale zase jakoby dát si nějaký drinčík, 1, 2, 3. To jako zase jako by vyšlo, ne, když už máte takový ten dovolenovský vibe. No tak to možná už nepůjde, no. Uvidíme, jestli se to jako by striktně zavede, jak to bude, ale když tak na to dávejte si pozor, jo. Nově by se tedy před ranním letem mohlo třeba stát, že jak budete nastupovat do toho letadla, klasicky vám vezmou pas, palubní stupenku a řeknou dobrý den, užijte si to, tak teď tam nově můžete slyšet. A kolik už jste měl panáku, prosím? A třeba vás otestujou, no a kvůli tomu vaše rodina nepoletí prostě třeba do Itálie, jo? A to nechci.

0: Miley Cyrus na fajnu dnešní dopoledne, hezky při úterku. Za chvilku mám prosím vás, pro vás takové překvapení. Eva Farná představila nový single a my si o něm něco za chvilku řekneme a možná si ho i představíme trošku víc, to znamená, možná ho i uslyšíte. No ale mezi tím... Reptide, ano, Reptide, Cigala. Ten úžasný hlas, co tam slyšíte, to je Sia. A za tím DJ-ským pultem je David Guetta. Beautiful People a Beautiful Song. Za chvilku.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity. Fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop. Stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
9: Atención, señoras y señores!
10: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
9: La Tropical!
10: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
9: Yesom!
10: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
9: Awarashar!
11: La vita è troppo corta per mangiare male. Carlin Osteria. Fresh italská hospůdka, kde pasta není jen jídlo. Je to zážitek. Čerstvé suroviny, tradiční recepty. Carlin Osteria. Tvoje pauza, tvůj vibe.
12: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená

0: vaši účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Acema, jde to i bez banky.
3: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.

Dominic Fike, White Case. 6 minutek po 11. na fajnu. No a co jsem slíbila, tak já splním. Eva Farná představila nový single s názvem Big Mac. Prosím vás, nespívá tam o hamburgerech, zpívá ovšem velkém, o velkých snech, o velkých ambicích, zdravém sebevědomí, ženské síle. Zpívá tam taky o tom mít radost z vlastních úspěchů a zároveň je to taky single o tom, že úspěch nemá smysl, pokud ho člověk nemá s kým sdílet. Je to další song, který má hluboký význam, což jsme u Evy za poslední dobu hodně zvyklí, ty songy se nás hodně dotýkají a není divu, Eva je prostě velká osobnost, skvělá zpěvačka s úžasným hlasem a hlavně i teď už příští týden čeká největší koncert její kariéry. Ano, vyprodaný Eden, asi na 3x. No a tohle tam pravděpodobně zazní. Takže Eva Farná, její Big Mac.

0: Zara Larsson, její Midnight Sun, to je song, který jsme si dali 3 minutky do 10:45 na Fajnu. No a na co se můžeme letos, no v říjnu těšit? Je americký rapér A$AP Rocky, který oznámil koncert v Praze. Má takový evropský turné, už dlouho se o něm mluvilo, ale nemluvilo se o tom, že bude dokonce i v Praze. A to už 4. října tohoto roku v O2 aréně. Předprodej vstupenek, prosím vás, začíná dneska. Dneska je ten předprodej a ten klasický běžný prodej je v pátek. To znamená, jestli o to máte zájem, nenechte si to ujít. Myslím si, že pro český fanoušky bude o jednu z největších hiphopových akcí tohodle roku. Takže A$AP Rocky. Tak co, předprodej? A nebo v pátek klasický prodej? No dejte si to radši do poznámky, ať vám to neuteče. Zase to bude pryč hned. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel,

0: 33. Na zápase jsme Under Armour makes you better. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres!
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar!
4: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.

0: Fodera, Think About Us, tohle je dnešní fajn. No a tohle je taky dnešní lubrika.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy. Lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Sex v létě je jako opalování. Myslíš si, že je to dobrý nápad, myslíš si, že to zvládneš v pohodě, ale pak 3 dny sedíš jenom na boku.
2: Tohle

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávnávejte pohodlně a bez obav na lázně@poděbrady.cz.
6: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
7: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
1: Jsme online.
8: Jsme na DAB+. Plus.
1: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
9: Kyberzločinci šíří novej internetový podvod založený na falešném ověření Nejsem robot. Po kliknutí může uživatel nevědomky spustit škodlivý kód, který útočníkům umožní získat citlivý data nebo přístup k účtům. Odborníci upozorňují být obezřetný a nevěřit podezřelým výzvám, který se objeví mimo důvěryhodný weby. Dva Belgičani uvízli ve výtahu a po jejich vyproštění vyšlo najevo, že jsou spojení s trestnou činností související s kradenými vozy. Policie u nich našla falešní doklady a další podezřelý předměty. Místo cesty domů tak oba zamířili rovnou do vazby. Americký rapér, módní ikona a podnikatel ASAP Rocky přiveze své tour přímo k nám do Prahy. V O2 aréně vystoupí už 4. října a fanouškům nabídne průřez dosavadní kariérou. Vstupenky zamíří do prodeje už 5. června, ale první předprodeje startují už dneska.
10: Fajn. Pozor, pražský okruh, 60. kilometr, trasa Satalice Bychovice, tady směr Barandovský most, je nehoda dvou havarovaných vozidel. Zdržíte se taky v Olomouci, v ulici Litovelská, tady projíždíte se zvýšenou opatrností havárie osobního vozidla, no a ulice Svatojánská v Praze, křižovatka s ulicí Koclířovou, tady hlásí dva osobáky v sobě. Tak pomalu a nikam nechvátat.
11: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Fajn. Music Boost.
12: Music Boost. Music Boost.
0: Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Fajn.
10: Úterní dopoledne v procesu, dáváte si dnešní Music Boost na fajnu, dneska to tady bude samej kečup, já vím, teď to nedává smysl, ale za chvilku, prosím vás, bude všechno, vysvětlím, prostě se přišlo na to, že nám chtějí zakázat kečup a já chci přijít na to proč. Mezi tím ale skvělý songy, bude tady třeba Rule Gale, taky Taylor Swift, anebo právě teď Nico Santos.
1: Music Boost

Rui Gail, Pretty on Paper. Přesně ve čtvrt na 12. Při úterním dopolední. Je čas udělat s Bohem velké, teda takové malé záležitosti, a to je malý kečup. Malé kečupy v pytlíku v České republice budou končit, a to prosím vás už letošní srpen. Letošní srpen bude poslední měsíc, kdy si takovej malej pytlíček kečupu můžete někde objednat, jo. Myslím tím takovej ten fakt malinký, jak někde vždycky nějaký bystra, nebo když jedete třeba na vodu, tak tam často ty stánky to mají. Prostě, že vám k těm hranolkám dají ten miniaturní pytlíčkovej kečup, tak ty už budou zakázaný. Je to hlavně kvůli ekologii, protože co si budem, zbytečně odpad navíc. Hlavně to, co jsem nikdy nechápala. Vždycky jsem má naštvaná, než mi dodal ten malý kečup nebo malou hořčici. Ono to nestačí. Přece to nestačí. To je tak na 3-4 hranolky maximálně. Existuje snad podle mě, jako je z vás tady někdo, slyší mě někdo, komu to stačilo? Všichni jste podle mě naštvaný, když dostanete ten malý pytlíček. To znamená, že nahradit ho budou normálně klasický velký nádoby kečupu, hořčic, sojovky, kdy si můžete podle sebe prostě, teda snad podle sebe, snad tam nebude stát nějaký brigádník, který bude kontrolovat, kolik kečupu si na ty hranolky dáváte, protože jinak nerozumím tomu, proč vůbec to někdo používal, jaký restaurace si vůbec mohly dovolit, že prostě prodávali miniaturní kečupy, jo. A co si budem, otevřít takový miniaturní kečup, to byl workout, pane bože. To půlka toho pytlíku skončila úplně mimo prostě ten talíř a jako otevřít to těma zubama, úplně to se to dralo. Takže konec jedné velké éry, díky bohu za to. Velké kečupy budou tady. Tohle je fajn.

Dorava, Riton, Mufasa, klasika Friday. Já vím, ještě není jen Friday, ale můžeme si o tom aspoň zpívat, ne? Můžeme se na ten pátek sakra těšit. Aspoň tady na fajnu. No a co? Are you one? Ano, přesně tak, nová reality show Are You One se blíží a další účastníci už jsou venku. My víme, jak vypadají, víme, jak se jmenují. Jestli vás to náhodou taky zajímá, teď jsme zveřejnili na našem Instagramu Fine Radio ty účastníky, tak si to tam prolustrujte, jo? Ať nepřicházíte o žádný drby, ať všechno díky nám vidíte včas. Reality show formát vlastně ze zahraničí, kde se opět, ano, v luxusní vile budou párovat lidi. Tentokrát to bude trošku speciální v tom, že to bude mít tak vědeckou analýzu, že oni se ty lidi musí spárovat tak, jak je jakoby spárovali dopředu jako psychologové v rámci nějaký analýzy, jak by ty lidi správně spolu měli jakoby být. A když se jim to podaří, když se jako opravdu spárujou tak, jak by podle vědců měli, tak

0: Fajn. Vždycky hot?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koli a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
6: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
7: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
6: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
8: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
9: Fajn.
8: Rádio.
1: Instagram.
8: YouTube.
1: TikTok.
8: Co je zrovna teď in.
9: Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
9: Sociálních sítí.
8: Jsme fajn. Fajn.

You Broke Me First, tohle je Tate McRae. Tohle je dnešní Music Boost na fajnu. No a v neděli to bylo taky pěkný tornádo. Nedělní bouřky si v Česku tentokrát řekli, že to asi nebudou, jenom taky ty klasický, trošku zaprší, spadne větev. Na jihu Čech jsme dostali takový bonusový balíček, rovnou dvě slabý tornáda, jo. Je toho teď plný internet, četla jsem si komentáře, jak všichni vyšulujou, pane bože, v Česku tornádo, co to počasí, co se děje, za chvilku budou lítat střechy, hele, pojďme se uklidnit, jo. Jednalo se teda o dvě tornáda, malé. U Netolic, druhý u Týna nad Vltovou, jo, jižní Čechy. Podle mě to bylo jenom takový prostě on inclusive, déšť, vítr, výpadek elektřiny, prostě i přírodní divadlo. Proč jako, proč si to jako nespestřit to počasí? Ale všichni začali jako by moc vyvádět a já bych ráda uvedla na pravou míru, jestli náhodou vy vyvádíte. Pojďme se hodit do klidu, protože malé tornádo u nás, to je v Americe jakoby nic, jo? Ten, kdo asi někdy zažil prostě pravý tornádo, tak by si řekl, pane bože, uklidněte se, jo? Tohle jenom trošku zafoukalo. Já jsem si četla, že opravdu se prostě nic neděje, nic nám nehrozí a u nás malé tornádo je prostě jakoby nic, jo? Trošku se vám aspoň samo doma zamíchá kafe, no? A zase je klid. Takže to vzít, hodit za hlavu a nečíst prostě nějaký komentář na Facebooku, jo? Pojďme se prostě navzájem nestrašit, no?

0: Sabrina Carpenter, její Man Child. Tohle je dnešní Music Bus na Fajnu, skvělý songy, jo ano, náš hudební manažer se opět ukázal, že tomu rozumí a opět nám za chvilku ukáže to tež. Hany, taky vytvím si jejich at party. Ale každý song, který obsahuje slovo party, musí být prostě dobrý. Jo, a tohle, přiznám se, mě hodně baví. Mě tam baví takový ten kopák, to tu. Junotus, taky Dennis Lloyd. Jo, to bude hodně dobrý. Tak se na to počkejte. Music Boost.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půlmaraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpragerun.cz.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koli a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
6: www.projektantbudoucnosti.cz.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.

Messy in Heaven, tohle je Van B, taky Good Art. Tohle je dnešní dopolední Music Boost na Fajnu. Pojďme si prosím vás říct něco málo k nějakým pravidlům k letnímu MHDčku. Já myslela fakt, že je to samozřejmost se třeba vonět nebo používat deodorant. Jo, to je taková ta malá lahvička, která stříká něco vonavého, dává se to většinou do podpážďa, jo. Tak to je něco, co každý léto, nejenom v létě, všichni potřebujeme a je důležitý to jakoby, jako používat. Já mám totiž pocit, že vždycky přijdu do té tramvaje s tím pocitem, OK, rychle to budu mít za sebou, ale pak vyjdu ven a mám pocit, že jsem jako byla účastníkem nějakého blbýho sociálního experimentu na téma, kolik nejvíce smradu zvládne jeden vagón. Jako to je fakt náročný, lidi. Jakože pojďme si říct, že v létě je horko a v horku se lidi co? Potí. Takže důležitý se prostě vonět. A když už se navoníme, tak ne moc. Zase se ne moc převonět, jo? To taky není moc příjemný. Já jsem si fakt myslela, že to jako by lidi zvládáme, že jsme jako společnost na vyšší jako úrovni, ale ne, furt nám to nejde. Furt smrdíme. A pojďme si to přiznat, že jsme lidi a že smrdíme. A pojďme aspoň v tom MHDčku prostě to, no, nesmrdět. Posloucháš Fajn.

0: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
3: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Jsme online.
9: Jsme na DAB+.
8: Jsme v aplikaci Radia.cz.
10: Přesně minuta po 12. hodině a ve studiu Míša a její zprávy.
11: Síť Trafik testuje nový systém, který pomocí AI dokáže odhadnout věk zákazníků při nákupu alkoholu nebo tabákových výrobků. Technologie zatím funguje ve dvou pražských pobočkách a má pomoct obsluze s rychlejší kontrolou plnoletosti. Podle průzkumu se stáváme nejvíce nezadanou generací moderní historie. Téměř polovina z nás žije bez partnera a hlavně se seznamování plnohodnotně vyhýbáme. Data navíc ukazují, že výrazně přibylo mladých mužů, kteří během dospívání neměli žádný romantický vztah. Společnost HBO potvrdila, že po třetí sérii už žádná další nevznikne. Po dlouhém čekání a spoustě spekulací tak seriál dostane svůj finální závěr. A celý tohle se týká oblíbeného seriálu Euforie.
12: Fajn. Opatrně v ulici Dachová obec Hořice hlásí nehodu havarovaného vozidla. Zdržíte se taky okres České Budějovice v obci Adamov, tady ulice Hraniční, hlásí nehodu dvou havarovaných vozidel. A prosím vás, opatrně v Brně, v ulici Bohunická, je vylitej beton na vozovce, takže pokud možno, vyhnout se tomu.
13: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
14: Music Boost. Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2,
10: 2, 1. Fajn. Andrea stála za mikrofonem, Music Boost oficiálně zavírá dnešní dopoledne, no a otevíráme odpoledne. Já vím, tuhle informaci byste asi beze mě věděli, ale možná byste si ji dostatečně neuvědomili, takže dobrou chuť k obědu a pokračujeme.
14: Music Boost.

0: Zara Larsson, Pink Panthers, jejich Stateside. Dnešní odpoledne s Fajnem. Teď pravděpodobně v klidu sedíte, nebo možná někam jdete, hezky v čilu, nikam nespěcháte, ale v sobotu budete utíkat. Už tuhle sobotu nás totiž v pražské Strumovce čeká další ročník legendárního běhu, který se jmenuje NN Prague Run. Je to úplně pro všechny, pokročilí i začátečníky, takže žádný výmluvy. Pojďme si prostě spolu zaběhat. Můžete běhat buď sami, je to asi 21 kilometrů, a nebo ve dvojici, to je klasická štafeta, to znamená, že si dáte tak 10 kiláčků hezky na pohodu. Navíc tam bude doprovodný program, takže se podle mě máte na co těšit a neměli byste si to nechat ujít. Navíc díky nám tam můžete bejt zadarmo. Na našem Instagramu, prosím vás, už teď, každý všední den probíhá ve fajn komunitě soutěž. Prosím vás, to komunita je důležitý, jo? Nenajdete to prostě nikde jako u nás v postu, ale je to ve fajn komunitě. Vybíráme každý den dva z vás, kteří dostanou dvě registrace. Tak šup na Instagram a mezi tím třeba Joe a jeho End of Beginning.
1: Jo, bude to bolet.
2: Ale bude to znít skvěle.
1: Music Boost.
2: Fajn.

0: Sunburn. Úterní fajn, úterní odpoledne. My samozřejmě pokračujeme s playlistem, za chvilku třeba Imagine Dragon, samo třeba Leony, a nebo nejoriginálnější song roku 2025. Podle mě už není nikdo, kdo by to neznal. Hunter X, song Golden. Asi zaslouženě nejoriginálnější song, protože je prostě takovej ten song, který se vám dostane do hlavy a nemůžete ho dát prostě pryč. Tak to bude za chvilku. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart. Partner pro vaše úspěšné podnikání.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bistra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
1: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s 2 motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
12: Senkor.
13: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
14: Music. Fine.

Dragons, tohle song od Imagineu. Imagine Dragons nám dohrávají na Fajnu přesně o 12:30 odpoledne. Brad Pitt má nový problém a musím říct, že tentokrát mě ten problém fakt mega pobavil. Tentokrát ho nežaluje bývalá manželka ani filmový studio, ale firma, která vyrábí krem na penis. Jo. Já vím, je to trošku kontroverzní, je to firma, značka Beauty, která prostě vyrábí krémy jak na pleť, tak i na mužské přirození. No a Brad Pitt si založil nějakou svoji značku, kterou pojmenoval podobným způsobem, až tak moc podobným, že ho prostě dostali až k soudu. No, značka ho teda žaluje za to, že používá prostě jejich název, který se vlastně jako používá na luxusní pánskou kosmetiku. No a prostě jim to vadí. Chtějí po něm $75,000, aby doplatil a aby okamžitě přestal svoje bio dom, nějaký dopamin nebo co, přestal používat, jo. No tak takhle se prostě Brad Pitt teď hádá, no. Brad Pitt podle mě čelí teď žalobě od firmy, která vyrábí krem na penis, což není podle mě jakoby špatný mít ve svým prostě jakoby v historii svého života. To je docela jakoby fajn. Po těch letech bojů s Angelinou Jolie konečně přišel podle mě soupeř, který ho fakt nikdo nečekal.

0: Music Boost. Fajn. Drbis, ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
1: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
3: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
4: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: firmanazážitky.cz.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
12: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
13: www.projektantbudoucnosti.cz.
14: Go, go, go, gorila!
15: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
16: Somber. What up, it's Kehlani.
17: Hey, it's Taylor Swift.
18: Back to the hits.
19: Right, babe.
0: Fine.

Tohle je Zayn, také Jisoo, jejich Eyes Closed, poslední společný song dnešní čtyřhodinovky. Blíží se nám 13. hodina a my se musíme rozloučit. Dali jsme si celý dopoledne, vlastně čas i dnešního odpoledne, a vy bez mě teď Kristýnkou pokračujte dál. Já se na vás budu těšit zase zítra, tak si užijte zbytek hezkýho dne, doufám, že bude hezký, a jestli ne, nebojte se, zítra je další den, tak může být tenhle blbej a zítřek bude třeba zase ten hezký, jo. Takhle se moje učitelka na angličtinu na střední škole vždycky říkala, že život je jako zebra, jo. Střídáme prostě černý a bílý pruhy. To znamená, jestli je dneska ten černý, ten špatný pruh, jo, ta blbá nálada. No tak co následuje po tom černým? No, bílá, ne? Jak to jednoduchý je ten život. Takže zítra naslyšenou a opět se na vás budu těšit. Opět budu zase jenom vaše. Tak ahoj. Fajn.

0: ceně.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na klimaexpress.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
6: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
7: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
8: Jsme online. Jsme na DAB+.
9: Jsme v aplikaci Radia.cz.
10: Hot news. 2 minutky po 1 hodině odpoledne, už 3 minutky, tak si dáme zprávy s Hankou.
11: Jediné kliknutí na falešné ověření nejsem robot může uživatele přijít draho. Právě na tomhle principu funguje nový podvod, který se v poslední době šíří internetem. Po potvrzení může dojít ke spuštění škodlivého kódu, který útočníkům otevře cestu k citlivým datům nebo uživatelským účtům. Bezpečnostní experti proto doporučují podobným výzvám mimo ověřené webové stránky nedůvěřovat. Obyčejného zásahu u zaseknutého výtahu se vyklubal případ s kriminální dohrou. 2 Belgičani, který museli záchranáři vyprostit, jsou podle policie spojováni s trestnou činností týkající se kradených aut. Následná kontrola odhalila falešné doklady i další podezřelé předměty. Cestu domů tak pro ně vystřídal pobyt ve vazbě. Fanoušci rapu se na podzim dočkají výrazného hudebního jména. Do Prahy totiž dorazí A$AP Rocky, který 4. října vystoupí v O2 aréně. Během koncertu představí průřez svou dosavadní tvorbou a kariérou. Zatímco běžný prodej vstupenek odstartuje 5. června, první zájemci si je můžou zajistit už v rámci předprodejů spuštěných dneska.
12: Fajn. Máme sice čas oběda, ale na silnicích se místo svíčkový servírujou spíš nervy, protože Jablonec nad ní jsou v ulici Skelná, do sebe drcly 2 osobní auta, takže průjezd je tam hodně natěsno, sundejte nohu z plynu. Táborsko u obce Řípec, tam se to potkalo auto s motorkou, jeden pruh je úplně neprůjezdný a probíhá tam vyšetřování, takže tam si asi chvilku posedíte a opatrně. No a směr Brno na dálnici D52 u Pohořelic leží uprostřed cesty prasklá pneumatika a jeden pruh kvůli téhle super gumový překážce stojí, tak ať vás to nepřekvapí. A na závěr most v ulici Třídy budovatelů se taky ťukly 2 auta, tak vy tam radši budujte opatrný odstup.
13: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.
10: Krásný úterní odpoledne, máme chviličku po jedný odpoledne a to znamená, že začínáme společný warm-up se mnou s Kristý tady na Fajnu. Čekají nás 4 hočky prosto topového playlistu a já si myslím, že není na co čekat, protože co potřebujeme při každém odpoledni, pořádně to rozjet s písničkama. Takže začínáme s Gracie Abrams Dead So True. Taková trošku klidnější, ale ideální, ať už jste po obědě, dáváte si kafe nebo cokoliv, tak pojďme na.

teď s příchodem června plný Instagram lidí, co non-stop běhají, sdílejí svoje kilometry a vy z toho začínáte už mít trošku FOMO, že byste taky měli začít něco dělat? Tak víte co, teď položte všechno, co děláte, protože na našem Instagramu pro vás máme ideální příležitost, jak naskočit na tuhle vlnu a ještě ke všemu zadarmo. A na to všichni slyšíme, protože už tuhle sobotu 6. června se v Pražské Stromovce bude konat premiérový ročník NN Prague Run. A bude to naprosto obří běžecký svátek, můžete si vybrat, jak to poběžíte, jestli si dáte fakt jako hardcore level půlmaraton, to když tak budu smekat klobouček vám všem, klasickou desítku, no anebo můžete vzít dokonce i parťáka a dát si štafetu. A to je za mě mega dobrá volba. Navíc tam vyroste i takový městečko s doprovodným programem, v cíli navíc dostanete taky samozřejmě medaily limitovanou. No a to nejlepší, my máme soutěž. Celý týden rozdáváme registrace na tenhle běh úplně zadarmo. Každý den vylosujeme dva lidi a každý získá rovnou dva lístky, takže máte vstup pro sebe i pro kámoše, se kterým si když tak můžete stříhnout tu štafetu. Takže okamžitě po tomhle nabíhejte na náš Instagram, čekněte ten soutěžní příspěvek, ať vyléčíte to vaše běžecký FOMO a ulovíte si místa na startu. No a nebo i si to můžete prostě zkusit jenom. Třeba se taky rozhodnu ještě běhat. Jděte do toho, mrkněte na náš Instagram a zasoutěžte si.

James Young a jeho Infinity v remixu od Pretty Young. Ideální song na odstartování odpoledne. Pokud se zrovna teď koukáte na hodinky a říkáte si sakra, já už bych tak chtěla domů, tak kdybyste žili v Americe, tak můžete, protože dneska 2. června v Americe slaví Národní den odejděte z kanclu dřív. To je podle mě skvělý, proč to taky neslavíme? Já nevím, možná to můžete zkusit, pokud pracujete v nějakém korporátu, zkuste to navrhnout, jo? Že to je americký svátek, odejděte z kanclu dřív, tohle je vaše oficiální znamení, že dneska můžete, no ale ať už zůstanete nebo odejdete, takhle zůstaňte

0: Stadt der Nachlass. Hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí smíchu.
2: Stres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchu.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yes!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchu. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Heroes Gate 33.

0: 33. Na zápase jsme? Under Armour makes you better. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
1: Senkor.

Míša v tomhle tracku zpívala: Party nezačíná, dokud tam nepřijdu já. No a já mu věřím, že teď u vás totální party začala s tímhle trackem, protože TikTok, to nejde, abyste se nehejbali. Tak doufám, že jste si to užili. My máme červen, 2. června, blíží se čas dovolených. No a určitě znáte takový ten klasický předodletový stres test, kdy se snažíte oklamat fyzikální zákony a narvat 3denní šatník do batohu nebo týdenní šatník do batohu velikosti svačinového boxu, protože lidi z Ryanairu kontrolují rozměry s přesností neurochirurga. Jakoby tenhle palubní tetris ale nestačil, tak teď se šéf Ryanairu rozhodl, že omezí i rozměry zábavy. Prej totiž 2 drinky a dost, jinak dostanete do životního padáka. On totiž nechápe, proč si lidi dávají pivo v 5 ráno před odletem a tímhle chce bojovat proti agresivním a opilým lidem na palubě. Chápete to? Oni vám prodají letenku za 300, pak vás nechají hodinu stát v tunelu bez vzduchu, na palubě sedíte s kolenama u brady a ještě vám chtějí zakázat to ranní prosecco. Přitom to je ta jediná věc, která dokáže vám pomoct přežít tady ten nízkonákladový let. Takže z nízkonákladovky je vlastně rázem taková nízkoalkoholovka. No to už začíná být regulární krize. Pojďme si ale nalejt čistýho vína. My můžem. Co vás na letištích stresuje ze všeho nejvíc? Je to teda to měření batohu, je takový ten tetris, jestli se to tam vejde, jestli vám to projde, jestli budete muset zaplatit něco navíc. Nebo ten panický moment, kdy procházíte security checkem, tou bezpečnostní kontrolou a máte pocit, že pašujete tunu nelegálních věcí, i když tam máte třeba jenom zapomenutý lesk narty. Napište mi na 724634634 vaše největší letištní fobie. Co vás na letišti stresuje? A dáme si další song, který je trošku, jako byste už letěli někam na dovču. Another a 55, 54 Ultra Talk to You. Právě teď na Fojnu.

0: Cameron Whitcomb a jeho Medúza. To byla jako instantní injekce energie do vašich žil při úterním odpolku. My společně jsme probírali letiště a vaše největší stresy, které tam prožíváte. Přišla zpráva od Karolíny. Karolína píše: můj největší letištní trigger jsou lidi, co začnou tvořit frontu u gateu ještě půl hodiny předtím, než vůbec začne boarding. Všichni máme letenku, nikdo jim to místo nevyfoukne, ale oni tam prostě musí stát frontu jak na banány. S tím extrémně souhlasím. Já vždycky čekám do poslední sekundy, protože proč stát na frontu na něco, kde stejně mám svoje místo? No a pak ještě tady zpráva od Jakuba, že ho jednoznačně vytáčí ten moment, kdy musí na security vyndat všechny věci do těch bedínek, protože za sebou non-stop cítí už dech těch lidí, co ho popohánějí a čekají, než to všechno vyndá. To taky nesnáším. Největší stres. No tak už se mentálně připravujeme na dovču, jo, a děkuju za zprávy. Za chvilku další songy, třeba Bruno Mars a jeho I Just Might. Máte se na co těšit.
1: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
6: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
5: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
6: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
8: Senkor.
9: Atención, señoras y señores!
10: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
9: Stres.
10: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
9: La Tropical!
10: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
9: Awarashar!

love it, I love it, I love it. A já doufám, že jste tenhle song opravdu milovali při úterním odpoledni. Říká se, že do stejné řeky dvakrát nevstoupíš, ale do auta světovanej klidně třikrát během tří týdnů nastoupíš. Přesně tímhle motem se očividně řídil jeden 43-letý šofér z Hodonínska, který předvedl takovej festival absurdních výmluv, že vedle toho i legendární hláška i já jsem to šéfe asi dal do špatného hrníčku zní jako neprůstřelná obhajoba u soudu. Při první kontrole měl tenhle borec totiž pozitivní test na drogy a policajtům sledovým klidem, když ho zastavili, řekl, že to má určitě ale z energeťáků, protože on je slušnej. Doslova jim řekl, to si děláte apríla, ne? Já slušnej kluk, já ani nepiju. Tady je nějaká skrytá kamera. No samozřejmě okamžitě přišel o řidičák, ale to ho nezastavilo. Za týden ho chytili znova, no a korunu tomu nasadil třetí týden, kdy ho policajti stopli zas. A na otázku, co za volantem bez papíru dělá, jim řekl, já se tady byl jenom podívat, jestli tady kousek rostou moruše. Tomu říkám solidní botanický trip. Internet je dneska plný citátů o tom, jak si máte jít tvrdohlavě za svými sny a zkoušet to znova a znova. Ale prosím vás, takhle fakt ne. Vytrvalost je sice super vlastnost, ale nesmí se splést úplně s čistým delulu. Když vám po druhé během dvou týdnů seberou řidičák, tak to není znamení, že si máte najít novou výmluvu a jít hledat borůvky. To je znamení, že máte jít domů pěšky. Jo. A tak si můžete dát k té cestě domů, ať už dneska bude jakákoliv tenhle dobrý song, protože se vracíme zpátky do léta. Asi tak před 10 lety, možná víc, ale je to mega banger. Ina a její Deja Vu. Právě teď. Tady na Fajnu.

Nálož emocí, nálož geniálního hlasu Alex Warren a jeho Fever Dream. Doufám, že jste to užili, tohle byl song, kterým končíme první společnou hoďku, ale nekončíme úplně, nebojte se. Naopak, jedem dál, protože s tímhle playlistem nám to utíká perfektně a za chvilku nás čekají další dobrý songy. Mezitím zprávy doprava, pak jedem dál, tak zůstaňte se mnou tady na Fajnu. Are you ready for this?

0: One Republic.
1: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy.
3: Boy Akon,
4: yeah.
5: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
6: 3, 2, 1.
7: Welcome to the show.
8: Jo, dáváme ti na ně lístky.
9: Fajn, vždycky hot.
8: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
10: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
12: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
13: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
14: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
15: Jsme online.
16: Jsme na DAB+.
15: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
17: Na hodinkách máme 2 minuty po 2 odpoledne a je čas na to, abyste se dozvěděli něco s Hankou.
18: Omezit prodej nezletilým a současně usnadnit nákup dospělým má nový systém, který testuje síť Traffic. Pomocí umělé inteligence dokáže odhadnout věk zákazníků, kteří si kupují alkohol a nebo tabákové výrobky. V současnosti se technologie používá ve 2 pobočkách v Praze a má pomoci zaměstnancům s kontrolou plnoletosti. Nejvíc nezadanou generací moderní historie se podle dostupných průzkumů stává právě ta současná. Bez partnera žije skoro polovina lidí a stále častěji se objevuje i vědomé odmítání seznamování. Výzkumy navíc zaznamenaly výrazný nárůst počtu mladých mužů bez jakékoliv romantické zkušenosti během dospívání. Ve srovnání se staršími generacemi tak mladí lidé navazují vztahy méně často a v pozdějším věku. Po 3. řadě Euforie už žádné pokračování nepřijde. HBO tím ukončilo dlouhé období spekulací o budoucnosti seriálu.
19: Fajn.
17: Fresh dopravní informace. Koukám, že na silnicích máme trošku zoologickou, tak dávejte bacha, mějte oči na stopkách. Na dálnici D35 na trase Mohelnice Lipník nad Bečvou je zvěř na vozovce. V jednom úseku stojí v pravém jízdním pruhu srna, možná už odběhla, ale dávejte bacha. Ale o kousek dál na 260. kilometru, tam je to bohužel smutná podívaná. Je tam hlášený sražený pejsek, to je smutňoučký, takže prosím, jeďte s maximálním respektem, jo, opatrně. No a Děčínsko, tam máme nehodu autobusů. V Ostravě zase počítejte se zdržením, protože v ulici Lidická stojí porouchaný auto, upadlo mu kolo, může se tam kutálet. No a Opavsko u obce Budišov nad Budišovkou, zajímavý název, se převrátila dodávka na bok mimo silnici. Tak zase průjezdce zvýšenou opatrností, znáte to, dávejte bacha.
20: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.co-pilot.cz.
17: Pokračujeme v našem společným fajn warm-upu, fajn odpoledne, úterek a my si to děláme hezký, protože to je to nejlepší, co můžeme udělat a pomáhají nám k tomu songy. Takže není na co čekat, já Kristý vám teď pustím další věci a začnem Harry Stylesem, jeho As It Was. Trošku se zase vrátíme, ale tohle je banger, pojďme na to.

letním bangrem od Zary Larson přivoláváme trošku víc sluníčka, trošku víc letního počasí zase. To bylo Midnight Sun, úterní odpoledne 14.10. Máte někdy pocit, že randění v dnešní době je spíš za trest? To tady řešíme pořád. Ze swipování na Tinderu už máte karpální tunely, radši byste dobrovolně šli počítat dlažební kostky třeba ven na chodník, než jít na nějaký další trapný rande. Mám pro vás dobrou zprávu, protože tohle přesně je teď in. Světem hejbe takzvaný solo maxing. A ne, není to žádná počítačová hra ani další kouzelný pojem. Je to v podstatě jenom strašně cool, jo, a vědecky znějící rebrand, protože jste single a maximálně si to užíváte. Lidi zjistili, že než investovat peníze do drahých schůzek a čas do toxického dramatu, je lepší investovat sami do sebe. Takže, jak jste slyšeli, naše generace je prej ta nejvíc single generace, protože solo maxing vám šetří peníze, dává vám svatý klid, no a taky máte čas jenom sami na sebe. A až se vás babička u nedělního oběda zeptá, proč jste pořád single, taky máte skvělou odpověď. Řeknete, že prostě jenom solo maxujete na max a babička vám nebude rozumět, takže tím zavřete pusu a máte svatý klid. Schválně, ale pojďme si udělat takovou anketu, protože já tomu nějak nevěřím. Jako nemám vedle sebe moc zadaných lidí, ale nezdá se mi to, že bychom byli fakt ta nejvíc single generace. Tak mi napište, jak to máte vy. Jste aktuálně single, máte něco rozehranýho, nebo zadaný šťastně už třeba nějakou delší dobu? Pojďte se přiznat. 724-634-634, to je to číslo. A mezi tím máte na to pár písniček. A třeba jedna z nich bude Tate McRae, Just Keep Watching. Tahle slečna, která je velká ikona, no, tu byste možná chtěli zapřítelkyni. Tak si ji dáme, tady, na fajnu.

One Direction, Story of My Life. Já vám k tomuhle musím něco říct. Já jsem totiž jako dítě si o tenhle song psala do Fajn rádia, jo? Poslouchala jsem Fajn a psala jsem, prosím, zahrajte mi One Direction. No a teď o pár desítek let, ne? Třeba o 10 let později vám ho hraju já. To je crazy, ne? Krásný. No a já jsem se vás ptala, jak to máte se vztahama, tak pojďme k tomu, protože to nemůžeme opomenout. A Hanka píše, že má 8letý vztah, z toho 3 roky už jsou manželé. To je krásný, tak ať to funguje dál. A Luca píše, ahoj, já jsem aktuálně 1,5 roku zadaná. A teď se mi to ztratilo. 1,5 roku zadaná, ale předtím jsem to měla nastavený tak, že se budu soustředit na sebe, protože většina kluků neměla zájem o nic vážného. A píše, že jí 26. Luci, tak to jsme v tom spolu. Já jsem stejná věková kategorie a vidím to úplně stejně. To jsou furt nějaký situationships, nějaký

0: imaexpress.cz.
1: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půlmaraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpraguerun.cz.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koli a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
3: Senkor.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí. Go,
5: go, go. Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.

Pamatujete si ještě, jak jsem vám říkala, že se na začátku června máme na co těšit? No tak ta seznamovací reality show, o který jsem mluvila, Are You The One? Držte si klobouky, protože oni odhalili další část soutěžících. A já regulárně křičím. Nevím, jestli screaming, crying, throwing up, nebo jestli z toho mám vlastně radost. Já jsem nadšená. Mezi novýma tvářima se totiž objevil 25-letý automechanik Tomáš z Banské Bystřice. A pokud si takhle říkáte, o kom to mluví, to není žádná tvář, tak je to ten legendární Tomáš, a.k.a. Legolas, ze show Mama o ženima. Pokud jste to zaregistrovali letos přes zimu, tak víte, že to byla totální bomba. A já jsem zvědavá, s čím se vytasí. A hlavně jsem extrémně zvědavá, s kým ho spárujou. To mi přijde trošku nereálný, protože ta show je o tom, že oni předem nastavili, vybrali lidi tak, aby každý tam měl ten svůj meč. A pokud se ty lidi na závěr všichni dokážou spojit, tak vyhrajou 2,5 milionu korun. Si dokážou najít tu svoji polovičku. No ale koho tam bude mít ten Legolas? Já jsem jako tak předběžně koukala na ty účastníky a vůbec si to nedokážu tipnout. No jsem strašně zvědavá. Doufám, že jste zvědaví se mnou. Budem na to všichni, věřím, koukat. Takže 8. června, už 8. června to začíná, jo, za chvilku, za týden. Máme se na co těšit. Tak si to zapište do kalendářů, znova vám to připomínám a pak to tady společně rozeberem. Těším se hlavně na Legolase. A na další songy se můžete těšit teď za chvilku, třeba Jackson Jones, Memmini, Kay a jejich Where Did You Go?

teprve 17-letá slečna, neuvěřitelný hlas, neuvěřitelný song Pretty on Paper. Jsme si dali při úterním odpolední, trošku jsme zpomalili, ale já si myslím, že potřebujete naopak probudit. Takže teď, z vašeho kanclu nebo z vašeho pracovního prostředí, ať už jste kdekoliv ze školy, uděláme trošku festival.

0: skladby by vám totálně měly dodat energii, ať už vás dneska odpoledne ještě čeká cokoliv. Takže nikam neodcházejte, zůstaňte tady na fajnu. Tohle bude Haven, Caitlin Aragon, Iron, už za chvilku.
1: Yeah, we are fine. Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koli a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
8: Senkor.
9: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
10: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
11: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
10: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
12: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
13: Music. Fine.

catch my breath. Hey Van a Caitlin Aragon, Iran. Doufám, že vám to zlepšilo úterní odpoledne. Představte si, že byste si mohli každý den koupit oběd a nechat si ho proplatit od zaměstnavatele. Tohle totiž teď vymyslela jedna burgerárna v Americe, která tak jako podvedla systém, protože přejmenovala všechny jídla v menu na kancelářské potřeby. Abyste to pak mohli poslat do účtárny a být jako, no to je jenom vybavení, co potřebuju k práci. Za mě geniální. Vy prostě na účtence pak místo burgerů vidíte třeba sešívačka nebo USB myš a účetní vám to s úsměvem proplatí jakože nutný vybavení pro home office. A já teď tak jako sedím ve studiu a říkám si, proč tohle není třeba někde u nás? Já jsem si zrovna dneska zlomila nehet a strašně by se mi hodilo, kdybych mohla naúčtovat nový nehty našemu finančnímu oddělení a být jako, to byly mikrofony třeba nový, nebo něco takového, něco, co jsem nutně potřebovala pro vysílání. Když vlastně ty nehty taky potřebuju, ale chápete, hodilo by se to takhle občas něco, znáte to, na účet podniku, tak inspirace, jo, kdybyste někdo měli restauraci, můžete to zkusit. Třeba to přiláká zákazníky, v Americe to prej funguje. Já si myslím, že kdybych to zkusila tady v rádiu, tak mi to naše účetní maximálně tak omlátí o hlavu těma nechtama, dřív než mi stihnou zaschnout. Ale dobrá, dobrá inspirace. Tak jo, za chvilku další song, čeká nás Sombr. Back to Friends, právě teď, na Fajnu.

0: Jestli už nezvládáte být zavřený v kanclu, ve škole nebo kdekoliv, kde právě musíte být a nechcete být, tak tohle byl song pro vás. Gufrau, Marie April a jejich Nezvládám. Nám se blíží 3 hodina odpoledne a to neznamená konec. Dřív ano, ale o tohle týdne ne, takže my jedem spolu ještě další 2 hodiny, nás čekají, takže si máme co užít, čekejte další dobrý songy. Mezi tím si dáme rychlou dopravu, rychlý zprávy a pak jedem dál. Za chvilku třeba Zorb, Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Tak zůstaňte tady, na fajnu.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
3: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop, stop, stop.
3: Fajn.
1: Vždycky hot,
3: vždycky fresh.
4: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Jsme online.
12: Online.
13: Jsme na DAB+.
11: Plus.
14: Jsme v aplikaci Radia.cz.
0: Je 1 minuta po 3 odpoledne a to je čas na zprávy s Hankou.
15: Před výletem do přírody si lidé nově můžou zkontrolovat, kde se v poslední době pohybovali medvědi a nebo kde došlo ke kontaktu s člověkem. Slovensko totiž spustilo interaktivní mapu, která sbírá hlášení o výskytu těchto šelem po celé zemi. Na jednom ze sledovaných míst bylo najednou zaznamenáno dokonce 5 medvědů. Nevšední podívanou můžou obdivovat návštěvníci na Hodonínsku, kde majitel makového pole vytvořil obří srdce viditelné i z větší dálky. Originální nápad láká fotografy, výletníky i náhodné kolemjdoucí a rychle si získal pozornost na sociálních sítích. Díky tomu se tohle místo zařadilo mezi nejfotografovanější atrakce regionu. Do 5 českých měst zamíří dosud největší koncertní show zpěvačky Pam Rabbit. Návštěvníky čeká nejen živá kapela a tanečníci, ale taky působivá vizuální show, která posune koncertní zážitek na novou úroveň.
0: Fajn. Mám pro vás čerstvé zprávy z našich silnic. Koukám, že ten odpolední provoz nám začíná docela tak jako klouzat a drhnout, tak bacha, ať vám někde neuklouznou nervy. V Brně v ulicích Opuštěná a Uhelná se vylil olej na vozovku. Silnice tam právě slušně klouže, takže v zatáčkách radši neházejte žádný neplánovaný drift. V Jablonci nad Nisou v ulici u Přehrady vletěla koloběžka do stojícího auta. Na místě už pracují záchranáři, tak kolem nich projíždějte s respektem a opatrně. No a potom tady na Třebíčsku u Moravských Budějovic je otevřený kanál. Doslova tam havarovala civilizace. Ne civilizace, kanalizace. Civilizace snad ještě ne. Takže jenom bacha, ať tam nenecháte půlku podvozku, až pojedete přes ten kanál. Prostě si dávejte bacha a furt koukejte, ať vám to nemusím hlásit.
16: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.
0: Please welcome to the stage. Krásný odpoledne, my pokračujeme v našem Fine Warm-upu tady na Fajnu, logicky. Máme 3 minutky po 3 hodině, magický čas skoro, no ale je to hlavně čas na to dát si další songy, který vám tohle odpoledne pořádně rozjedou. Nebo uklidněji, nebo jak chcete, prostě co si v tom najdete, ale začneme rovnou z ostra. Zerb, Coldplay a jejich Feels Like I'm Falling in Love. Takový song, u kterého se můžete zasnít, ať už nad láskou, nad dovolenou. Prostě se zasněte nad tím, co byste chtěli, jo? Tak to si dáme právě teď na

Dávka dobré energie přímo do vašich uší. To byly Hertz, Purple Disco Machine a jejich Wonderful Life. Úterní odpoledne a já se ptám, taky se vám stává, že občas jdete do nějaké místnosti a pak tam stojíte a vůbec nevíte, pro co jste vlastně šli? Možná to není chyba ve vás. Možná máte jenom spirituální doprovod. Jo, teď totiž jeden kněz vydal takový svědectví, přiznal se, že ho celý život pronásleduje démon, který si prej říká zmatek a dělá mu přesně takovýhle věci. A já mám trošku podezření, že tenhle týpek má momentálně trvalý bydliště i u mě v hlavě, ale ptám se, kdo mu sakra schválil podnájem. Já nechci žádnýho démona jménem zmatek. Nicméně ten otec Carlos, tady ten exorcista, tvrdí, že démoni jsou mistři manipulace a že nás dokážou přečíst tak dokonale, že nám ušijou to nebezpečí a pokušení přesně na míru. On doslova tam řekl, že pokud třeba máte slabost pro zrsky nebo pro blondýny, tak ten démon vám do cesty pošle tu nejdokonalejší zrzavou nebo blondětou hrozbu. Takže potom, když my se ptáme, proč máme tak pokažený, ďábelský, milostný životy a špatný rozhodnutí, tak možná to není naše chyba. Možná jsme v tom nevině. To je nějaký peklo, nějaký ďábel. Ne, ale já to samozřejmě teď trošku zlehčuju, protože já bych se jinak musela bát. Ale ta výpověď toho kněze byla fakt děsivá, co tam vyprávěl o těch démonech. Tak mě tak jako napadlo, že bychom si mohli dát takovou paranormální chvilku i tady společně, protože to je něco, co jsme neprobírali. Máte nějaký děsivý paranormální zážitek, který si nedokážete vysvětlit? Něco, že si fakt myslíte, že u vás doma straší? Napište mi to. 724634634. Pojďte se podělit o ty vaše děsivý zážitky. Jsem zvědavá, s čím přijdete. Mezi tím song, kterýho se bát nemusíte, nebojte. Sony Fodera, Crystal, My Lovin'. Tak mi pište, jsem zvědavá.

nejlepší z hitparád. To nejlepší ze streamů. To nejlepší

0: chytlavá melodie v podobě songu Bad Habits jsme si právě dali na fajnu úterní odpolko 15.22 a společně jsme se trošku ponořili do takových děsivých věcí. Paranormální aktivita. Ptala jsem se, jestli máte nějaký takhle zkušenosti s paranormálníma věcma a přišla zpráva. Ahoj, no s mojí ex u jejich rodičů kdysi před lety, tam jsme vydávali třeba samovolně se houpající klíče na věšáčku. No a u její ségry zase třeba se houpávala sama dětská houpačka. A její malá říkala, že tam má kamarádku a že si tam s ní chodí hrát. No to je psycho. Já vám říkám, děti, který vidějí věci, děti, který tvrdí, že mají imaginární kamarády, to je podle mě ta nejděsivější věc ever. Jestli moje dítě jednou řekne něco takového, tak ho posílám pryč, normálně ho odložím do babyboxu nebo někam. Každopádně děkuju za zprávy, za chvilku další songy. Čeká nás třeba Kato John, jeho Turn the Lights Off. Máte se na co těšit.
1: Máš to v sobě? Tak to ukaž.

0: samozřejmě.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
8: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
9: Instagram,
8: YouTube,
9: TikTok,
8: co je zrovna teď in. Fajn.
9: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
8: Jsme fajn. Fajn Radio.

To byla solidní nálož emocí takhle při úterku Eminem, Rihanna, jejich Love the way you lie. Trošku jsme si zavzpomínali na tenhle song úterní odpoledne. No a zapomeňte na umělou inteligenci. Ta nejlepší věštírna na světě totiž sídlí už 30 let v Americe. Jo, jsou to Simpsonovi, protože fanoušci teď vyhrabali starý díl, který prej s chirurgickou přesností předpověděl letošní finále mistrovství světa ve fotbale. A jestli jim to vyjde, tak se záskovky můžou jít klouzat. Internetem teda koluje tahle konspirace, protože v jedné staré epizodě šli Homer s Marge na zápas o titul nejlepšího národa na zemi. A tam hrálo Portugalsko proti Mexiku. No a aby toho nebylo málo, tak ten kreslený stadion, kde se to odehrávalo, prej až nápad mě připomíná tu arénu v New Jersey, kde se má odehrát velký finále mistrovství světa letos v létě. No tak uvidíme, to, že tam bude Ronaldo Portugalsko, to by dávalo docela smysl. To, že tam bude Mexiko, to nevím, to možná je trošku halucinace. Uvidíme, uvidíme. Na druhou stranu, Simpsonovi už prostě předpověděli tolik věcí, že je to klidně možný. Tak jsme na to zvědaví a schválně pojďme si udělat takový malý naše typovací kolečko věštírnu. Kdo podle vás vyhraje mistrovství světa ve fotbale? Předtím jsme typovali mistrovství světa v hokeji, tak teď pojďme typovat fotbal. Tipy mi pište na 724634634. Nic za to nevyhrajete, ale dám vám kredit. Pokud se trefíte a fakt to tak dopadne, tak já si vás zapamatuju a pak vás tady vyhlásím. Co vy na to? Tak mi napište, koho typujete. Kdo vyhraje mistrovství světa ve fotbale? Mezitím další song. Eva Farna, Perpetuum Mobile. Takže máte tenhle song na to, abyste mi napsali. 724634634. Jdeme na song.

0: při úterním odpolední trošku dochází energie, tak já vám tady společně s Dašou posílám vzkaz, ne na týhle party. Tenhle song Not at this party jsme si dali při naší úterní pártošce tady na Fajnu. A tahle party bude pokračovat dál za chvilku. Ale ještě si musíme povědět vaše tipy, kdo vyhraje mistrovství světa ve fotbale. Protože na to jsem se vás ptala. Ondra píše, že podle něj to jednoznačně vyhraje Španělsko. A pak tady máme další tip, Francie. No tak je to nerozhodně, uvidíme, jak to bude. Nemáme tady vícero typu. Vsaďte, na koho chcete, nebo nesázejte, ale uvidíme. Budeme se společně dívat a pak si společně povíme, jestli jste se trefili. A za chvilku teda pokračujeme v té slíbené party. Čeká nás třeba Harry Styles, jeho American Girls. Máte se na co těšit, tak zůstaňte se mnou.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice, skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
6: La vita è troppo corta per mangiare male. Carlin Osteria. Fresh italská hospůdka, kde pasta není jen jídlo. Je to zážitek. Čerstvé suroviny, tradiční recepty. Carlin Osteria. Tvoje pauza, tvůj vibe.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
11: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
12: Instagram,
11: YouTube,
12: TikTok,
11: co je zrovna teď in. Fajn.
12: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
11: Jsme fajn. Fajn Radio.

se jeho American Girls. Nám právě teď dohrávají na fajnu 15.51. Schválně, kdo z vás měl doma plakát, tričko nebo třeba penál s bílým tygrem? V 90. a taky v 0. letech byl tohle extrémní trend v Česku a byl to taky asi hlavní důvod, proč se vydat s rodičema a donutit je na výlet na sever Čech. Jenže týhle ikonický éře našeho dětství teď trošku zvoní hrana takzvaně. Liberecký zoo totiž momentálně dožívá úplně poslední bílá tygřice. No, má už 16 let, co je na tygří poměry docela úctyhodný věk, a další tygry bílý už zoo v Liberci pořizovat nebude, protože to prostě není úplně přirozený. Bílí tygři jsou spíš taková hříčka genetiky a ve volné přírodě by vůbec nepřežili, takže už ani v zoo je nebudou uměle držet. No nicméně tohle je signál pro vás, pokud chcete ještě vidět bílí tygry, tak si udělejte během června nebo v létě výlet do Liberce. Co nejdřív, běžte zamávat týhletý poslední bílí tygřici. Ona tam žije už úplně sama, už nemá žádný kámoše, ale prej to nevadí, protože se očividně drží toho aktuálního trendu, o kterém jsme si dneska povídali. Solo maxing, jo, bejt single je trendy, tak platí i u bílejch tygrů. Každopádně prostě dojďte se tam podívat, protože bílou barvu pak už v Liberci uvidíte leda tak v zimě na sjezdovce. Teď tam ještě poslední bílej tygr, tak se můžete podívat. No a nás čeká další song. Swedish House Mafia, Don't You Worry Child.

absolutní ego boost, dávka sebevědomí společně s touhle dvojicí Pink Panthers, Zara Larsson, jejich Stateside. Za chviličku 16:00 odpoledne a my stále pokračujeme dál společně, no jo, pořád nekončíme. Za chvilku pokračujeme v našem top playlistu, mezi tím zprávy, doprava, mrknem na silnice a pak jedem dál, protože tady nestojíme. Takže zůstaňte na fajnu a poslouchejte. Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady s prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
12: Senkor.
13: Instagram, YouTube, TikTok.
14: Jsme všude.
15: Hledej Fajn.
16: A sleduj nás.
12: Fajn.
17: Mami, proč máme všechno od konceptu?
18: To jen se zeptej tatínka.
19: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
20: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
21: Jsme online.
22: Online.
23: Jsme na DAB+.
24: Plus.
25: Jsme v aplikaci
26: Rádia CZ.
27: Hot News.
28: Čas hlásí 2 minutky po 4. odpoledne a to je čas se něco dozvědět.
29: Jediné kliknutí na falešné ověření nejsem robot může uživatele přijít draho. Právě na tomhle principu funguje nový podvod, který se v poslední době šíří internetem. Po potvrzení může dojít ke spuštění škodlivého kódu, který útočníkům otevře cestu k citlivým datům nebo uživatelským účtům. Bezpečnostní experti proto doporučují podobným výzvám mimo ověřené webové stránky nedůvěřovat. Obyčejného zásahu u zaseknutého výtahu se vyklubal případ s kriminální dohrou. Dva Belgičani, který museli záchranáři

0: cestu domů, tak pro ně vystřídal pobyt ve vazbě. Fanoušci rapu se na podzim dočkají výrazného hudebního jména. Do Prahy totiž dorazí A$AP Rocky, který 4. října vystoupí v O2 aréně. Během koncertu představí průřez svou dosavadní tvorbou a kariérou. Zatímco běžný prodej vstupenek odstartuje 5. června, první zájemci si je můžou zajistit už v rámci předprodejů spuštěných dneska.
1: Fajn. Řídí se na nás Fresh dopravní servis. Jak to vypadá? Mladou Boleslavsko na silnici se převrátil traktor se sběracím vozem, kompletně zablokoval cestu a zasypal jedno auto trávou. Tomu říkám biotuning. Je to zdarma, ale radši to tam oběťte, ať z vás taky nejsou zahrádkáři. Brno v ulici Joštová se potkala šalina s osobákem. Probíhá tam vyšetřování, takže MHD i auta tam solidně stojí, takže opatrně. Olomoucko v obci Velký Týnec v ulici Na Křívě se do sebe zaklesly dvě auta, sundejte nohu z plynu, ať z toho nemáte velký teatr. No a Chrudimsko, tam v obci Honbice se schodně ťukly dvě osobní auta, zase průjezd se zvýšenou opatrností.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
3: Yeah. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Fine Warm Up pokračuje se mnou s Kristý, čeká nás poslední společná hoďka. No tak do toho musíme vkročit okamžitě hned nabitým tempem, nabitým playlistem a odstartujeme to s Jamesem Hypem, Bigim De La Rosou a jejich Ferrari. No tak to bude ostrá jízda, pojďme na to právě teď.

Wrecker, song o toxických vztazích, o tom, jak jednoduchý je někomu zlomit srdce. Ideální, ne? Na úterní odpoledne. Mě ale zajímá, jaký je váš oblíbený love song. Ať už je to cokoliv, asi to nepřekoná tady toho obrovského fanouška Kanye Westa, který se rozhodl pokleknout a požádat svou přítelkyni o ruku přímo uprostřed koncertu Kanyeho během legendární písničky Runway, kterou můžete trošku slyšet v pozadí. Je to mimochodem track, ve kterém Kanye v refrénu doslova zpívá uteč, jak nejrychleji dokážeš. Já vám nevím, ale kdyby mě při tomhle songu někdo požádal o ruku, tak bych asi teda řekla ne, protože to je red flag. Ale zároveň, když se odprostíme od toho textu, tak to musí být krásný. Představte si tu atmosféru. Obrovský koncert, tisíce lidí kolem vás, blikající reflektory, vaše nejoblíbenější hudba naživo a v tom největším euforickém hypeu vám někdo nabídne svoji ruku. Respektive vy někomu slíbíte svoji ruku, svůj zbytek života. No je to krásný, popkulturní verze romantiky. Nevím, jestli ideální žádost o ruku, ale minimálně efektní na sociální sítě. Schválně mi ale napište do zpráv. Mě to totiž tak donutilo jako přemýšlet nad tím, jaký song by se vlastně hodil na žádost o ruku. Jaký song v sobě nemá ani trošku toxicity a žádného pochybného textu. Tak mi napište, jestli byste chtěli totální slaďák, třeba od Taylor Swift nebo nějaký hard techno, dali byste rave. Napište mi konkrétní song, který byste chtěli na žádost o ruku. 724-634-634, to je to číslo, kam to napište. Song, který byste chtěli na žádost o ruku. A během toho nás čeká song od Ray, Where is my husband? Protože to je pro všechny, co teprve ty svoje manžely hledají. Tak jdem na to.

0: GDPR a tahle emotivní zpověď o lásce, song, který doufám, že vám taky zpříjemnil úterní odpoledne. 16.22 a my jsme se právě love songům věnovali. Já jsem se vás ptala, při jaký písničce byste chtěli, abyste byli požádaný o ruku, nebo někoho požádali o ruku, záleží. No a přišla zpráva, tady píše někdo podepsán jenom písmenkem, takže nevíme, ale že byl požádán o ruku při této skladbě. Tak pojď sem, tak pojď sem. Igor Kmeťa, tak pojď sem. To je docela dobrá volba na žádost o ruku. Dobře, pojďme dál, co tam máme? Pavel píše, že by za něj to byl rozhodně tenhle song. Velký rozdíl žánru, Wilkinson Afterglow, to je hodně rozjetý song. Taky dobrý, chválíme. No a co tady máme dál? Terka píše, že Chainsmokers a Coldplay a jejich Something Just Like This je její song s přítelem a napsala tady krásný příběh o tom, jak nejdřív chodila s někým, kdo byl sebestřednej, sobecký, no a pak objevila ve svém kamarádovi tu spřízněnou duši, takže ho teď miluje, to pro ní právě ten superhrdina a právě proto tenhle song. Krásný. Tak já vám posílám tady jenom úryvek, protože za chvilku si dáme jiný songy, ale budeme tam taky mít love songy. Můžete se těšit třeba na Mall, Grab, Milky, Just the Way You Are, One Republic, Counting Stars, no bude toho dost, bude to hezký, tak zůstaňte tady na Fajnu a děkuju vám za zprávy. Turn up hit music.
1: Fajn. Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
2: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
3: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
4: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel,

0: 43. Na zápase jsme? Under Armour makes you better. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koli a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
2: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav.

Další melodie, kterou si asi budete zpívat až do večera. Mole Grab Milky, Just The Way You Are. Je 4:30 a to už je tak trošku čas na to možná vymýšlet, co budete mít k večeři. Ale já se ptám, kdy naposled jste večeřeli u stolu? Jasně, v restauraci jo, ale doma? No, zamyslete se, protože podle výzkumu jsme my Češi docela hulváti a vůbec u stolu nejíme. Nejčastěji prostě večeříme na gauči, u televize, na zemi. A já teda musím říct, že to fakt odpovídá, nebo aspoň z mý zkušenosti. A můžu to dokonce porovnat. Já jsem rok žila ve Francii a tam je společná večeře u stolu vyloženě posvátný rituál. Sejde se celá rodina, hromadně to připraví, debatuje se, krájí se sýry a nikdo se neodváží vzít do ruky mobil. No ale tady, u nás doma, já jsem s našima u jednoho stolu doma podle mě seděla jenom na Vánoce, u večeře. Zbytek roku si na večeři prostě každý něco uloví v lednici a sedne si kam chce. Tak ale mě zajímá, jak to máte vy, jestli jedete tady v té české tradici v uvozovkách, nebo jestli jste vytříbený jak ty Francouzi, co? Kde večeříte? To je zásadní otázka, protože většinou teda prej je to gauč, tak mi napište, kde večeříte vy, 724634634, pojďme si zazdílet. Ale opravdu, nelžete mi, jo? I kdybyste večeřili v horizontální poloze, v posteli si dávali pizzu, tak mi to napište. Přiznejte se, právě teď máte na to dva songy. 724634634, to je to číslo. Mezitím nás čeká jeden z těch slibovaných songů One Republic a jejich Counting Stars.

0: Takto bych popsala pozitivní energie v songu David Guetta a Sia, jejich Beautiful People. 16.43 a my společně na Fajnu probíráme, kde jíte, protože se ukázalo, že Češi málo kdy večeřej u stolu. No a právě tady přišla zpráva, že má někdo rodiče Holanďany a napůl Holanďany a Čechy, no a ty jedí u stolu. Tak vidíte, tam je ale ta influence toho zahraničí, vliv zahraničí. Ale pak přišla taky zpráva od Zdeňka, který píše, od Kevina, pardon, Kevin píše, že ho manželka zrovna včera donutila jíst u stolu a že není prezident, aby jedl u stolu. No a mě to připomnělo tady tu legendární situaci z výměny manželek.
1: Jedí velkou zátěží se tady dneska s náma najíst.
2: Teď jo.
1: Je to pro tebe velká
2: zátěž. Je to velká zátěž, kašlu ti na to, já budu jíst u počítače. Já nikdy nelžu, takový já jsem člověk.
1: Já ti
2: ale
1: to
2: nebudu jíst u stolu jak prezident. Já nejsem prezident, já jsem Vojta.
0: Vidíte, takže prostě až vás bude někdo večer nutit jíst u stolu, tak můžete říct, že nejste prezidenti. Dobrý, podle mě dobrá rada. Já vám děkuju za zprávy, za chvilku další songy. Čeká nás třeba John Newman a jeho Love Me Again. Tak se máte na co těšit.
3: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8 190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Tady se vám blíží zpátečka a další.
6: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
3: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
7: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
11: Instagram, YouTube, TikTok,
12: co je zrovna teď in
11: Fajn Radio.
13: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
11: Jsme Fajn

BB Rixa, Faithless a jejich New Religion nám právě teď dohrává na fajnu. Já doufám, že jste si tohle společný naše úterní odpoledne pořádně užili. Měli jsme nabitý playlist, mělo to všechno, mělo to energii, mělo to emoce a doufám, že i takovej byl váš den. No a doufám, že si užijete i zbytek večera. Čeká vás tady Jumpik, se kterým určitě budete mít další dobrý témata, další dobrý songy. Já se s vámi loučím, 16.54 je čas na to odejít, ale slyšíme se zase zítra a na rozloučenou vám posílám song od Dannyho Hudsona On My Way. Tak si to užijte a zase zítra.

0: hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
3: Vždycky fresh.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nenechte si ujít výprodej Věsku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Věsk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Atención, señoras y señores!
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Stres.
7: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical!
7: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
6: Awara shar!
2: What up? Fajn rádio. Fajn rádio.
8: Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
9: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
10: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
11: Jsme online.
12: Jsme na DAB+.
11: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
13: Pojďme se podívat na to, co se kolem nás děje. O to se postará Hanička.
14: Omezit prodej nezletilým a současně usnadnit nákup dospělým má nový systém, který testuje síť Trafik. Pomocí umělé inteligence dokáže odhadnout věk zákazníků, kteří si kupují alkohol a nebo tabákové výrobky. V současnosti se technologie používá ve dvou pobočkách v Praze a má pomoci zaměstnancům s kontrolou plnoletosti. Nejvíc nezadanou generací moderní historie se podle dostupných průzkumů stává právě ta současná. Bez partnera žije skoro polovina lidí a stále častěji se objevuje i vědomé odmítání seznamování. Výzkumy navíc zaznamenaly výrazný nárůst počtu mladých mužů bez jakékoliv romantické zkušenosti během dospívání. Ve srovnání se staršími generacemi tak mladí lidé navazují vztahy méně často a v pozdějším věku. Po třetí řadě Euforie už žádné pokračování nepřijde. HBO tím ukončilo dlouhé období spekulací o budoucnosti seriálu.
13: Fajn. Pojďme se ještě podívat na silnice. V Praze nehoda hned na třech místech. Co vyvádíte v té Praze? Nehoda v ulici Na Jezerce. Tamto autobus napálil do zábradlí. Projíždíte se zvýšenou opatrností. Nehoda také v ulici Kroftova. Tam jsou v sobě dva osobáky. A do třetice nehoda v ulici Zavackovém. Tak i tam na sebe dávejte bacha.
15: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
1: Fine Drive.
2: Fine Drive.
6: Jindřich Žampa.
2: Jindřich Žampa.
13: Hodin 5 minut, to znamená, že startuje Fine Drive 3 hodinky před náma. Odstartujeme to třeba tím, proč bychom se měli odstěhovat za našima sousedama bavorákama. Do toho nadupanej playlist odstartuje Alex Warren a Eternity právě teď na Fine.
1: Fine Drive.

Justin Bieber a Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Naprosto legendární track, který nám dohrává v 17 hodin, 12 minut. A lidi, vy posloucháte fajn. Hele, já jsem teď narazil na zprávu, která mi dost komplikuje život. V Německu totiž testovali 4denní pracovní týden a 73% firem si řeklo, že v tom chtějí pokračovat nadále. Produktivita prý neklesla, lidi jsou spokojenější a firmy zjistily, že možná není úplně potřeba mít každý den 3hodinovou poradu o tom, kdy bude další porada. Takže lidi, já se loučím, auf Wiedersehen. Hele, napište mi, kdyby byla takováhle varianta i u nás. Byli byste pro 4denní pracovní týden? Já si absolutně nedokážu představit, jak by to teda u nás fungovalo, ale kdyby ta možnost byla, byli byste pro? Myslíte, že by to fungovalo? Napište mi, jak to máte vy. 724-634-634. A jestli byste byli pro 4denní pracovní týden?

0: to prostě funguje. Lady Gaga, Bruno Mars, Dive with a Smile, track, který nám dohrává v 17 hodin 22 minut na Fajnu. Lidi, pojďme se vrátit k tématu, ptal jsem se vás na to, jestli byste byli pro čtyřdenní pracovní týden. V Německu totiž 73% firem projevilo souhlas, že by určitě, že to otestovali a že by proto bylo. Ptal jsem se, jak to máte vy. První zpráva, samozřejmě, že ano, pracuji od roku 91 a mám toho už plný kecky. Jste best, nabíjíte mi baterky. To jsem rád, že nabíjíme, i když jsou stále ty 4 dny v týdnu. Další zprávu máme, samozřejmě taky, že ano. Jen nevím, co by na to pacienti, jestli by souhlasili s tím, že 3 dny budou zdraví. No, doufejme, že by hold prostě byli třeba víc odpočinku, lidi by byli zdravější. Naposledy nám napsala Eliška, ta by napsala, že by byla pro, že by byla odpočatější a posléze i pracovitější. No tak pojďme to nějak zařídit, pojďme nějakou petici, pojďme do toho šlápnout. Jdeme ale pokračovat v playlistu, za chvíli tenhle skvělý track Chemical Brothers Go. Si to trošku rozjedem, ne? Takhle při úterku. Tak už za chvíli, na Fajnu.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
6: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: La Vita è troppo corta per mangiare male. Carlin Osteria. Fresh italská hospůdka, kde pasta není jen jídlo. Je to zážitek. Čerstvé suroviny, tradiční recepty. Carlin Osteria. Tvoje pauza, tvůj vibe.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
12: Senkor.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
15: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
16: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
15: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
17: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
18: Máš to v sobě? Tak to ukaž.

Dáváte si fajn v 17 hodin 33 minut, tohle to je Fajn Drive a před náma Dua Lipa a já přicházím se špatnou zprávou pro všechny, co si mysleli, že mají u Dua Lipy ještě šanci. Dua se vdala za herce Caluma Turnera a upřímně, jestli je pravda, že ji nechal navrhnout prsten přesně podle jejího vkusu a konzultoval ho s jejíma kamarádkama, tak tím nasadil laťku hodně nepříjemně vysoko. Fajn Drive.

0: Olivia Rin, Nice to Each Other. Dáváte si Fine Drive za Mikem a Jindra. A lidi, já přicházím se studií, na kterou podle mě nikdo nebyl připravený. Podle nový studie mají páry, který spolu drbou ostatní lidi, silnější vztah a víc si důvěřují. A teď nemyslíme pomlouvání na úrovni nějaký telenovely, ale takový to klasický, hele, viděla si, co zase udělal? Prý nejde ani tak o samotný drby, ale o to, že spolu sdílíte svoje postřehy, názory a každodenní příběhy. Takže možná ten člověk, co vám večer 2 hodiny vypráví o kolezích z práce, o kámoších, tak vlastně zachraňuje váš vztah. A já se vás musím zeptat, dejte mi vědět, kdo je u vás ve vztahu větší drbna, jestli kluk nebo holka, a jestli tuhletu praktiku praktikujete, jestli vám to funguje a máte funkční vztah. Napište mi to na 724-634-634.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Atención, señoras y señores!
4: La Tropical Party opět roztančí smíchu.
3: Stres.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
3: La Tropical!
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yes,
4: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
3: Awarashar!
5: Od 1. června je v Metropoli Zličín
6: Ninja Park!
5: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
6: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
5: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
6: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Víš, kolik teď ve Smarty ušetříš na novým Samsung Galaxy? Až 3 500. Třeba Samsung Galaxy A57 teď pořídíš už za 8190. Tak přijď do prodejny nebo klikni na smarty.cz. Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
9: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginárium. Arena pak naplno vypukne 9. června. A to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
10: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
11: Instagram.
10: YouTube.
11: TikTok.
10: Co je zrovna teď in. Fajn.
11: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
10: Jsme fajn. Fajn Radio. CZ.
12: This is Bruno Mars.
13: I'm Lil Peepy.
14: It's Sabrina Carpenter.
15: Music.
16: Fine.

0: Joe End of Beginning, 17 hodin 50 minut, to je aktuální čas, dáváte si fajn a pojďme se vrátit k tématu. Bavili jsme se o tom, že když ve vztahu drbete, tak prý máte funkčnější vztah. Ptal jsem se, jak to máte vy, mám tady zprávu od Kuby. Čau, můj kámoš, vždy si přeje být osloven celým jménem Adam Lukšanderl. Ve vztahu je a drbna, to je teda opravdu pořádná. Garantuju, že větší neexistuje. Dobře, vyborci, mega zdravím. A absolutně to byla Terka, která napsala, jasně, drbeme, většinou začneme větou, nebudeme pomlouvat, ale to je klasika nejvíc.
1: Nechte chaos celýho dne za sebou a užijte si ty nejnovější hity.

0: Jugel nám zakončuje první hodinku Fine Driveu. Před náma jsou ještě dvě. Díky, že jste u toho se mnou.
1: To nejlepší z hitparád.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
1: Welcome to the show.
4: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
4: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Přijďte si užít NN Prague Run. Dětské závody, desítka i půlmaraton pro profíky i hobíky. Poběžíme i pro SOS dětské vesničky. V cíli čeká na každého unikátní medaile. Už v sobotu 6. června na výstavišti v Holešovicích u Stromovky. Na akci vás zve NN Životní pojišťovna. Více na nnpraguerun.cz.
6: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
7: www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
11: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
12: Pojďme se podívat, jak to jezdí, nebo spíš nejezdí. Nehoda na D8, 40. kilometr ve směru Ústí nad Labem. Nehoda taky v Brně. Dva osobáky jsou v sobě v ulici Žabovřeska. Tak se tomu vyhněte, jo?
13: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
14: Fajn. Fine Drive.
15: Fine Drive. Jindřich Žampa. Jindřich Žampa.
16: Pull my trigger, let me blow your mind.
14: Fine.
12: 18 hodin, 1 minuta k tomu, to znamená, že startuje druhá hodinka Fine Drive. Díky, že jste u toho se mnou. V této hodince si dáme třeba Battle of the Bangers, možnost vybetlovat si svůj oblíbený track přímo tady v éteru. Teď už ale Rihanna a Breaking Dishes.
14: Fine Drive.

0: James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey, Butterfalls. Dáváte si fajn v 18 hodin 11 minut. Pojďme si dát klasický novinku ze světa music. Lidi, Eva Farná potvrzuje, proč jí spousta lidí říká bohyně českého popu. Nový single Big Mac, nový klip a do toho přípravy na obří koncerty. Já nevím, kde na to všechno bere energii, ale rozhodně si její nový single Big Mac dejte. Má to naprosto skvělý klip, samozřejmě tam týzuje na její obří koncerty v Edenu. Do toho na sítích teď vyšlo video, kdy šla taneční zkoušky. Taková frajerka, 15-letá, si tam zpívala její track a co by jiného Evička neudělala, než by se to střihla s ní. Je prostě skvělá, já jí miluju moc.
1: Fine Drive, Jindřich Žampa.

0: posloucháte Fajn, 18 hodin, 18 minut, to je aktuální čas. Za Majkem Jindra a lidi, před náma je Battle of the Bangers. Pojďte si vybetlit svůj oblíbený track, který vás právě teď baví. Mám pro vás nachystanou otázku, 3 varianty na odpověď, šance na úspěch je 33,3%. A jak to udělat, je to úplně jednoduchý. Zavolejte právě teď 724-634-634. Linka je volná, tak kdo si mě chce nachlebat? Pojďte na to, 724-634-634. Fajn Drive. Fajn.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
4: Senkor.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Instagram, YouTube, TikTok,
7: co je zrovna teď in
6: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
7: Jsme Fajn

0: pojď. Je to tady Battle of the Bangers. Jedna otázka, tři varianty na odpověď a dva tracky proti sobě. Můj dnešní vyzývatel je Dominik. Čau, Domino.
1: Ahoj, ahoj.
0: Hele, řekni mi, jsi soutěživej?
1: Jsem.

0: No pojď do mě, ale prostě bojím o tom, co si řekl.
1: Tak jo, hele, není to tak těžký, uvidíme, jdeme na to. Co udělal Tom Holland, a.k.a. Spider-Man, pro svoji manželku Zendayu, která absolutně nesnáší pivo? Za A. Vytvořil pro ní vlastní ovocné nealkopivo. Za B. Nechal jí vyrobit zlatou pivní sklenici za 100 000 dolarů. A nebo za C. Zaplatil billboard s nápisem Zendaya je víc než pivo. Co myslíš?
0: Já tak o tom jsem ani vůbec neslyšel.
1: Je to teď nová informace, on sám, Tom Holland, má svoji značku piva.
0: Má svoji značku piva, jo?
1: Je to tak, ale víc indicí už teďka nebudu.
0: No, jakoby, jestli to je nápověda, tak by to dávalo smysl, že vytvořil své vlastní, jo?
1: No, ale neříkám, že to tak je, no. Je to jedno na tebe, ale...
0: Hele, trefil ses, protože já jsem pivař, takže o tom Tom, ale...
1: Já taky.
0: Dejme tomu, že i... Fakt? A yes. Já ho jakože vařím, víš, já jsem vystudovaný, já jsem to vystudoval, takže...
1: OK, hustý.
0: No. Ale hele, tak jo, já dám to, že jí vytvořil vlastní pivo.
1: Dobře, tak jo, označíme tedy variantu A, že vytvořil vlastní ovocný nealko pivo. Tak jo, jdeme na to. Je to tam, skutečně Tom Holland byl tak štědrý a aby Zendaya si vynahradila to, že nesnáší pivo, tak jí vytvořil aspoň vlastní ovocí nealko pivo přímo podle jejich chutí. Takhle hodnej kluk to je.
0: Hele,
1: já ti moc gratuluju. Je někdo, komu by si 21 Pilots a Hedon chtěl poslat?
0: Hele, všem po včerejšku to zvládli pondělí, tak všem i dneska.
1: OK, tak jo, to je rozhodně i pro mě, protože pondělí pro ně bylo extrémně náročný. Já ti moc gratuluju a zas nikdy zavolej.
0: Děkuji, jasný.
1: Krásný večer, ahoj.
0: Taky, ahoj. Battle of the Bangers.

0: Rudimental a Khalid, All I Know. Aktuálně máme 21 minut do 19. hodiny. Posloucháte fajn a schválně lidi, kdo z vás to zná. Budík ve 3 ráno, oči ještě zalepený, kufr setva zavřený, ale jakmile projdete bezpečnostní kontrolou, najednou platí úplně jiný pravidla. Je 4:30 ráno, venku to má jak v pytli, ale na letišti už někdo objedává pivko a říká takovou tu legendární větu: na letišti se čas nepočítá. Jenže právě tohle chce teď Ryanair akutně řešit. Aerolinka tvrdí, že opilých cestujících přibývá a že kvůli nim musí posádky řešit hádky, konflikty a někdy dokonce měnit trasu letu. Proto navrhují, aby si člověk před odletem mohl dát maximálně 2 alkoholický nápoje. Hele lidi, mě zajímá, jaký tip jste vy, jestli jste ti, kteří to do sebe nalejvají už od těch 5 od rána, anebo jestli si počkáte k tomu bazénku, na tu pláž, na tu pohodičku, anebo jestli vůbec nepijete, protože na dovolený určitě není potřeba pít, když tam jste od té dovolený. Napište mi, jak to máte vy. 724-634-634.
1: Fine Drive. Fine. Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koli a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
6: Senkor. Yeah.
7: All the hits.

Sunny Forera a Crystal My Loving. Track, který nám dohrává v 18 hodin 48 minut. A lidi, pojďme se vrátit k tématu. Bavili jsme se o tom, že Ryanair chce omezit konzumaci alkoholu na letišti, že člověk si bude moct dát pouze dva alkoholické nápoje před vstupem do letadla. To jsem se, jaký jste tým vy, jestli ty, co lejou už od rána, nebo neléte vůbec. Honza napsal, na letišti si dám maximálně kafe, první drink, až když vidím moře. Honza je na slušňáka, David napsal, jsem tým letišní pivko. Když už platím za dovolenou desítky tisíc, tak si ten vibe užiju od první minuty. Davide, měli bychom někam letět spolu, protože to dělám přesně taky. Taky, tak. No, už se mi z toho motá jazyk. Baby, let's go. Summer banger.

0: Mother on the Dance Floor. To je track, který nám zakončuje druhou hodinku Fine Drive. Pojďte se mnou do té třetí. Začneme klasicky desetiminutovkou podle vás. Pojďte mi diktovat tracky, protože já je budu hrát. 724-634-634.
1: Fine má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít je i ten správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn. La vita è troppo corta per mangiare male. Carlin Osteria. Fresh italská hospůdka, kde pasta není jen jídlo. Je to zážitek. Čerstvé suroviny, tradiční recepty. Carlin Osteria.

0: Fine Drive.
1: Fine Drive.
0: Jindřich Žampa.
1: Jindřich Žampa.
2: Hodin, jedna minuta k tomu, startuje třetí hodinka Fine Driveu. Hele lidi, pojďte do toho, já teď aktuálně mažu náš playlist a příštích 10 minut budu hrát podle toho, jak vy budete diktovat. Číslo je 724-634-634, pište mi SMSky, iMessage, Whatsappy, anebo na Instač Fajnu. Časomíra je na 30 sekund a startuje právě teď.
1: 10 minutes for you. 10 minut tvých songů.
3: Máš 30 sekund.
1: Pošli název tvý oblíbený songy.
3: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
1: A rozhodni, jak bude Fine Playlist v následujících 10 minutách hrát.
4: 10 minutes for you.
2: 724-634-634. To je číslo, na kterém právě teď můžete ovlivnit Ether Fine. První zprávu tady máme od Leničky, která si přeje Sombra a 12 to 12. Hned potom bude následovat Viktor Sheen a do třetice vy jste neskutečný, zvládli jste to před limitem Ordinary. OK, hele, klidně dopisujte další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.
1: 10 minutes for you.

Hraju to, co vy diktujete. Tohle to byl Viktor Šín a Anet X. Dáváte si fajn a desetiminutovku podle vás. Před náma je třetí track v pořadí Alex Warren a Ordinary. A hned potom nás čeká velký finále. Mám tady tři tracky, které do té desetiminutovky nenarvu. A jenom ten nejrychlejší, který právě teď zvolá na 724-634-634, tak budeme se rozhodnout o tom, jak tu dnešní desetiminutovku zakončíme. 724-634-634, to je to číslo, tak volejte. 10 minutes for you.

0: Warren, Ordinary, posloucháte Fine a před náma je velký finále 10 Minutes for You. Dneska se nejrychleji dovolal Eliáš. Čau Eliáši.
1: Ahoj.
0: Řekni mi, jaký jsi měl dneska den?
1: Byl dobrý.
0: Byl dobrý? Škola byla?
1: Jo.
0: A ve škole všechno na pohodu?
1: Jo.
0: Ono už se blíží vysvědčení, ne? Závěrečný.
1: Asi tak za 3 týdny.
0: A jak to vypadá s tvýma známkama? Podělíš se s náma o to?
1: No, asi to bude dobrý.
0: Takže za 3?
1: Ne.
0: Samý jedničky, ne?
1: Možná nějaká 2.
0: Hele, nějaká ta 2 podle mě vůbec nevadí. Mám tady pro tebe 3 tracky, jsi na to ready?
1: Jo.
0: Tak jo, jdeme na to. Tohle to je jednička. A Benny Cristo, jejich z Brusu novej track Sabotáž, to je varianta číslo 1. Pojďme na 2, která je taky z české hudební scény. Už nehledám to místo, kde všechno mám, dokud tě cítím blízko. Poetika a Blízko, to je varianta číslo 2. A mám pro tebe, Eliáši, ještě 3. variantu. Martin Garrix, Macklemore, Fallout Boys, Summer Days. Eliáši, je to jenom na tobě, pojď to rozseknout, co tam dáme?
1: 2.
0: 2, Poetika a Blízko?
1: Jo.
0: Tak jo, a je někdo, komu bys ten track chtěl věnovat?
1: Všem se poslouchají.
0: Tak jo, hele Eliáši, já ti moc děkuju a přeju ti, ať těch 2 tam je co nejmíň, a i kdyby tam byli, tak je to úplně v pohodě. Hlavně, ať s tím seš v pohodě. Tak měj se krásně, hezký večer.
1: Ahoj.
0: Ahoj. 10 minutes for you.

0: Sakai, I love it, I love it, I love it. 19:19, to je aktuální čas, dáváte si fajn a máme tady nový trend generace Z a jmenuje se solo maxing. Zjednodušeně řečeno, naše generace si čím dál tím častěji říká, že randění je drahý, únavný a někdy i prostě zbytečně komplikovaný a radši investujeme čas sami do sebe. Kariéra, kamarádi, cestování, koníčky a klid. Žádný ghosting, žádný musíme si promluvit a žádný 3 hodiny přemýšlení, proč dal někdo jen srdíčko na zprávu. Hele, lidi, pojďme si říct, otázka je, je lepší být chvíli sám a mít klid od tohohle všeho, anebo jsou vztahy pořád něco, co vám za to stojí? Napište mi, jak to máte vy na 724-634-634. Fajn drive.
1: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s 2 motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz. Senkor.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
4: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
5: Instagram,
4: YouTube,
5: TikTok,
4: co je zrovna teď in.
5: Fajn. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
4: Jsme fajn. Fajn rádio. CZ.
6: My name is Somber.
7: What up, it's Kehlani.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Back to the hits.
7: Right, babe.
5: Fine.

Fajnovej úterní večer na Fajnu, 19 hodin 30 minut, to je aktuální čas. Pojďme se vrátit k tématu. Bavili jsme se o tom, že naše generace raději investovává čas a peníze do sebe místo do vztahu, protože ty vztahy jsou pro nás moc drahý a investice té energie se potom nevyplácí. To jsem se na to, jak to máte vy? David mi napsal, mám klid, peníze i čas. Upřímně se mi do vztahu teď vůbec nechce. OK. Honza napsal, randění je dneska jak výběrový řízení, 5 kol pohovoru a stejně vás nevezmou. No, tak jsme si takhle postěžovali při tom úterním večeru, no. Fine night.

0: dáváte si fajn v 19 hodin 39 minut za Majkem je Jindra a lidi, tohle je naprosto geniální a zároveň trochu nebezpečný. Jeden bar v americkém Denveru zavedl akci, kde o ceně drinku rozhoduje hod mincí. Když tipnete správně, máte pití zadarmo. Když ne, tak platíte dvojnásobek. A teď to absolutně nejlepší. Bar na tom vlastně neprodělává ani dolar. Polovina lidí totiž neplatí nic a polovina platí dvojnásobek. To mi přijde naprosto geniálně matematicky vypočítaný. Jenže zákazníci mají pocit, že hrajou o jackpot, takže zatímco někde prodávají jenom klasické drinky, tak tady prodávají hlavně ten adrenalin. Já si říkám, že kasino už prostě bylo moc nápadný, tak někdo musel vymyslet bar.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.

nabitýho playlistu a těch nejnovějších témat jsou za náma. Díky, že jste u toho byli se mnou, díky za všechny zprávy, za všechny koly, bylo to naprosto boží, jako vždycky. Já se s váma loučím, budu se těšit zase zítra od 17 do 20, po mně ale klasicky Next Generation. Dneska v Next Generation talentovaná zpěvačka Teres, píše se to Teres Z, určitě si s ní tu hodinku tady na fajnu dejte, zahraje vám jak svoje tracky, tak tracky, který má ráda, a za mě už jenom dvě slova. Papalala! Oh, hey, this is Taylor Swift, you're about

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn. Next generation.
2: Next generation.

0: Čauky, já jsem Teres a ty posloucháš Fajn Radio Next Generation. Já ti tady následující půl hodinku budu pouštět jak svoje oblíbené písničky, tak i moje písničky. No a jako první bych chtěla začít písničkou, kterou jsem složila už nějakou dobu zpátky a je o Heartbreaku a jmenuje se It's OK, takže tady je.
1: Next Generation.

0: Generation.
1: Tak tohle byla moje písnička, která se jmenuje It's Okay. Já jsem Teres, ty posloucháš Fajn Radio. No a jako další bych ti chtěla pustit moje dvě úplně nejoblíbenější písničky, které vyšly nedávno a nesmí chybět na žádném z mých playlistů. Takže tady jsou.
0: Fajn. Next Generation.

0: Tak tohle byla The Cure od Olivie Rodrigo, kterou já jsem se úplně zamilovala poslední dobou. No a jako další bych ti chtěla pustit písničky, které jsem si nedávno přidala do playlistu a který mě baví. No a jedna z nich je Everything Hallelujah od Justina Biebera, takže tady jsou.
1: Next Generation.

0: Generation. Number one hit music station.
1: Tak tohle byla písnička Boston od Stelly Lefty. Já jsem Teres, ty posloucháš Fine Radio Next Generation. No a jako další bych ti chtěla pustit nejdřív písničku Baby Doll od Dominic Fike a potom Man I Need od Olivia Dean. Here we go.
0: Number one hit music station. Next Generation.

Nejdřív tohle byla Man I Need od Olivie Dean, kterou poslední dobou poslouchám docela často a líbí se mi její písničky. No a jako další bych chtěla pustit další písničku od Justina Biebera, tentokrát to bude Daisies a potom Self Aware od Temper City. Next Generation.

0: tohle byla poslední písnička, kterou jsem se tady pro dnešek připravila. Já jsem Teres, ty posloucháš Fine Radio Next Generation. No a jenom bych ještě chtěla říct, že mě určitě můžeš sledovat na sociálních sítích, kde se snažím být, pokud zrovna není zkouškový, aktivní a přidávat tam nějaké covery anebo i svoji vlastní tvorbu. Můžeš mě tam najít jako Teres Z. No a na závěr bych ti chtěla pustit písničku, kterou jsem složila. Je to moje úplně první česká písnička a jmenuje se Už si jen vzpomínku. Takže tady je.
1: Next Generation.
2: #1 hit music station.

0: is One Republic.
1: Prodigy. Neo Asian.
2: Boy Akon.
3: Yeah.
1: And Conan Gray, Pussycat Dolls, is up.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: pilíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
4: Fajn. Vždycky hot.

0: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
0: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Nebe, celnice, tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Instagram, YouTube, TikTok,
2: co je zrovna teď in
1: Fine Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
3: Sociálních sítí.
2: Jsme fajn?

0: Boy Akon.
1: Yeah.
2: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
1: Welcome to the show.
4: Jo, dáváme ti na ně lístky.
5: Fajn. Vždycky hot?
4: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
5: Páchnoucí klimatizace po zimě?
6: V autě 40 stupňů?
5: To nechcete.
6: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro vás.
6: Klima Express.
5: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
5: Objednejte se na
6: klimaexpress.cz.
5: Fajn rádio. Fajn rádio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
7: My name is Somber.
8: What up, it's Kehlani.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Back to the hits.
8: Right, babe.
11: Fine.

0: rarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ. Instagram,
1: YouTube,
0: TikTok,
1: co je zrovna teď in Fajn Radio.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Sociálních sítí.
1: Jsme Fajn.

0: Radio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správný vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn.

nejnovější triky právě teď. Number one for hit music. Number one. Fine.

0: trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Bilabil, Bilabil, Bilabil, CZ. Instagram,
1: YouTube,
0: TikTok,
1: co je zrovna teď in Fajn Radio.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme Fajn.

0: Vždycky fresh.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Fajn. Vždycky hot.

0: ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělej mood, non-stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: malíř, topenář, podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.

0: one hand, you want the success, but on the other, you're just kind of scared of it. Yeah, I don't know. Probably doesn't make sense. But do you know what I mean? You know what I mean?
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.